0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
1: Hit Radio.

Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

everything serene.

0: Housebrand Café, per favore?
1: Si, signora.
2: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
3: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
4: Hit Radio.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
8: Šestá hodina, krátké zprávy a David Jošt. České firmy se připravují na návrat EET a moc se na to netěší. Podle posledních průzkumů očekávají více byrokracie. Zhruba 40% z nich má potom za to, že změny přinesou více digitalizace, bezhotovostních plateb a omezení šedé ekonomiky. Přesně to si od zavedení elektronické evidence tržeb slibuje vláda. Ročně by si měla státní kasa polepšit o více než 14 miliard korun. Kuriozní a tragická zpráva přichází ze sousedního Rakouska. Na manželský pár v důchodovém věku tam zaútočilo stádo krav. Zatímco žena jeho následkům podlehla, muže převezl do nemocnice v Innsbrucku vrtulník. Rakousko navíc registruje smrtelné útoky krav už 3 roky za sebou. Podrobnosti toho posledního se stále vyšetřují. Čeští hokejisté nemají čas truchlit, už dneska je totiž na programu další utkání světového šampionátu. Svěřenci trenéra Rulíka v něm vyzvou do posud nejtěžšího soupeře, favorizovaného Švédsko. Utkání startuje ve 20 hodin a 20 minut a sledovat ho můžeme na obrazovkách ČT Sport. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Nepříjemná uzavírka ode dneška čeká řidiče, kteří pojedou na silnici mezi Žatcem a Plzní. Kvůli pokračující opravě mostní estakády u Třemošné dojde od dnešního dne k úplné uzavírce této frekventované komunikace a nebude to jen na chvilku. Práce mají trvat až do konce srpna. Řidiči budou muset využít značené objízdné trasy přímo přes město Třemošná, aby to nebylo málo, přímo v Třemošné probíhá výstavba kruhového objezdu, což situaci ještě více komplikuje. Na severu Čech to bude dnes velkou oblačností s deštěm a přeháňkami, večer se ale začne vyjasňovat. Teploty 11 až 15 stupňů.
10: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků, sportareál Klíny.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. 6 hodin, 2 minuty a jsme kompletní. Krásné ráno vám přeje Jasmin, David a já.
2: Krásný ráno.
1: Ahoj.
3: Že jsi taky přišel podívat jenom za náma.
1: Přišel jsem se kouknout. Mě by strašně zajímalo, já jsem přišel tady k počítači, k masážnímu pultu a je tady prezervativ, byl tady připravený. Znamená to, je to, Davide, od tebe taková jako podprahová informace, že se nemáme množit.
3: Hele, už nebyl jsi tady v pátek, už se nikdy nedozvíš, co se tady dělo.
1: No jo, taky vás rád vidím. Taky vás rád vidím a jsem rád, že tady jste i vy, že jste si nás pustili. David Guetta, tedy svým Stones and I. Tím začínáme. Hezké ráno.

0: 606. David Guetta na Hit Rádiu, krásné ránko vám přejeme. Já teda musím říct, už jsem probuzen po tomhle songu, tak doufám, že i vy, kdo jste u vašich přijímačů, co vy dva.
1: Taky jo.
2: Ne, opravdu jako probudí to.
0: Hodně, hodně. Ale my jsme se tady shodli, a možná to máte i podobně, kdo nás posloucháte, že ten návrat do pracovního procesu byl trošku náročný po víkendu a nevím, čím to bylo.
2: Tenhle týden je to opravdu znát víc. Já jsem i víkend prospala celý. Já jsem byla úplně mimo a dneska bych v tom nejradši pokračovala, ale zvládneme to tady.
0: Já si myslím, že u mě bude ten problém s tím, že jsem ten víkend moc jako neprospal, takže možná tam bude zakopaný pes. David asi jako stále v pohodě.
1: Úplně v klidu. My jsme teda, když se budeme bavit o víkendu, měli první grilovačku letošní.
0: Nekecej.
1: Byla hodně specifická tím, že byla taková zima, že jsme byli všichni jakoby obestoupení kolem toho grilu.
0: Takže jste se tulili.
1: Takže jsme se v podstatě tulili a bylo to fajn.
0: Takže ten prezervativ, který tady je na stole, a někde, kde se tady vzal, ono na něm je tady napsáno, je reklamní, je z jiného rádia, které je tady u nás v budově.
2: No,
0: a já nevím, jak si to mám vysvětlit. Co se tady dělo o víkendu?
1: O víkendu taky nevím, já jsem byl doma a ještě připomenu, že ta grilovačka byla rodinná, takže doufám, že jsem ti odpověděl.
0: No tak jaký jste měli víkend vy? Pojďte nám napsat, protože za malou chvíli začne minuta šampionů, tak nám napište, jak se jmenujete, odkud jste a jak vypadal váš víkend.
2: Budeme mít 60 sekund na to přečíst všechny zprávy od vás a číslo k vám, k nám teda, 777-937-777.
0: A teď k vám letí další hity, tohle jsou Train na Hit Rádiu, hezké ráno v 6.07.

0: Train. Hey Soul Sister, 6 hodin 11 minut, posloucháte Hit Radio, krásné ránko. Tak jaký jste měli víkend? Začíná minuta šampionů právě teď.
1: David Žacléř byl s dcerama na dní hasičů v Trutnově a bylo to prej super.
0: Martina Kladno celý víkend strávila na zahradě.
1: Ula okrouhla u nového boru, rozvážela svatební koláče po celé rodině.
0: Petr Most celý víkend skládal skříně a přežil.
1: Tomáš Ostrava uklízel garáž a našel věci, které neviděl 10 let.
0: Wendy Husinec u Prachatic navařila, uklidila a pak odpočívala.
1: David přeje dobré ráno z ostrova Murter v Chorvatsku, káva se snídaní na stole, mají 12 stupňů, zataženo přes den 20, víkend odpočinkový s rodinou.
0: Pepa Beroun, sázení kytek plus kontrola včel.
1: Petra Svoboda nad Úpou, rodiny byly na skvělém Pokáčově v Praze a pak se přesunuli na chatku.
0: Jeřina, víkend pohodička, sobota akváček s rodinkou, neděle kolo s dcerou a psem, idylka.
1: Petr Zlín, víkend hezký, postelový, tulící.
0: Počkej, nám to nestačilo. Tak, teďka jsem se ztratil trošku. Živán z Nového Jičína. Zdravím vás, víkend pracovní a deštivý, pak vše prospal.
1: Bohumila Karviná v sobotu zvládla zkoušku za A, wow.
0: Kača Olomouc, dobré ráno, úplně nejlepší, opět sraz Amerik a pohodička klídeček. Petra Zlín, víkend hezký, postelový, tulící. A pozor, Květa Děčín. V sobotu jsem promilovala s přítelem a neděli to už jsem byla zase v práci.
2: Teď co bylo náročnější?
0: No, to je otázka. To je otázka.
1: A ten povzdech, jak jsi to hezky zahrál.
0: Kdo se o víkendu pomiloval, nechť zvedne ruku.
2: Jseš v tom sám, Michale.
0: Kdo se pomilovala se svým partnerem, ať zvedne ruku.
2: Kdo se nepomiloval se svým partnerem.
1: Kristova, noho. Tak děkujeme za zprávy, jste úžasný a bylo jich spoustu, tak děkujem.
0: Máme pro vás pocit, že tě ztrácím. Poetika na Hit Radio v 6 hodin 13 minut. Krásné ránko.
3: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: 6 hodin 19 minut. Avril na Hydrádiu. Co mělo happy ending? Byl sobotní hokej. Dámy a pánové, v sobotu jsme přepisovali hokejový dějiny. Teda ve velkých uvozovkách, jo. Česká repre poprvé v dějinách prohrála se Slovinskem. V prodloužení nás porazili 3-2. Takhle, kdyby nás porazilo aspoň Slovensko, jo, ale tenhle stát, který není ani na mapě, za mě jakoby nestačilo, že když jedeme do Chorvatska k moři, tak za ten jejich půl kilometr dálnice zaplatíme nejvíc peněz z celý cesty a my s nima ještě prohrajeme, jo. Tak já nevím.
1: Jako je to nemilý, navíc pikantní tam je, že vlastně hlavní hvězdou jejich zápasu je brankář, který je Čech.
0: No počkej, to není vůbec pikantní, to je pěkně na prd.
2: Tomu nikdo nemohl před tím zápasem zavolat, pro boha.
0: No a já na to,
2: já na to koukám,
0: my jsme na to koukali s Tchánem Tchýní a mojí přítelkyní, teďka ležím u té telky, ne, a říkám si, proč ten Horák prostě jako on je Čech, proč to nepustí, ne?
2: No to bylo takhle, před tím zápasem se ukázalo, že oni nemají ani jednoho zdravého golmana, tak nás poprosili, jestli bychom jim jednoho jako nepůjčili, víš? Jak se to vždycky dělalo na rybníku.
0: Já jsem si říkal, že mu to nebylo blbý, jako, víš? Že se pak mohl podívat těm našim hráčům do očí, jako, víš? To je patriot, tyhle.
2: No. Ještě řekni to, co jsi říkal o té Tchýně, jak přišla do toho zápasu.
0: Jo, takhle, já jsem nechtěl, ale teď já už musím. No, ona Tchýně u toho nebyla a ona pak dorazila, vlastně...
2: Zastavu 2-1 pro nás.
0: Zastavu 2-1 pro nás a pak se to vlastně celý tak nějak jako... Takhle, nechci to připisovat na vrub jako jí, jo, ale opravdu ona přišla.
2: A začalo se to hroutit,
0: jo, přesně od té doby. A ona ještě... Ona se tomu začala ještě smát, říkala, no, ty naši určitě nevyhrajou. A začala tak jako rejpat, ale jakože jsme se to dělali jako legraci všichni, no a nakonec měla pravdu, no.
2: Tak doufejme, že dneska tvé Tchýně ve 2020 nebude u televize.
0: Nebude, takže vyhrajeme. Dneska Česko-Švédsko.
1: Je to tak.
0: Česko-Švédsko 2020. No tak si spravíme chuť dneska večer asi, co vy na to?
2: Držíme palce.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz. Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinca na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
5: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
6: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás, v nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma, když sedací soupravu, tak tu nejlepší. nejlepší@nabytek.cz
7: Přijď si to s námi užít naplno. V neděli 24. května od 13.30 na Hippodromu Most pořádáme tradiční dostihový den cenu první dámy České republiky. Čeká tě napětí na dráze, skvělá atmosféra, program pro děti i dospělé a bohatý stánkový prodej. Fandíš dostihům nebo si chceš jen užít krásný den s rodinou a přáteli? Tady budeš správně. Hippodrom Most. Neděle 24. května od 13.30. Těšíme se na tebe!
8: Chcete čekat na auto celý rok? Nečekejte a vyberte si v Ačkách. U nás ho máte hned.
9: Zde ve vašem regionu nabízíme více než 1000 vozů i hned k odběru a garantujeme vám férovou cenu. Stavte se na pobočkách v Chomutově, Ústí a Teplicích nebo volejte 800 110 800.
10: Pozor! Důležitá změna. Tradiční chabařovická pouť se letos kvůli opravám náměstí přesouvá na letiště v Ústí nad Labem. Již tento víkend vás čeká 31. ročník s více než 40 atrakcemi, stánky, občerstvením a parkováním zdarma přímo v areálu.
11: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
12: Řešení je úvěr od Acema.
11: Ale já potřebuju půjčit hodně.
12: Řešení je Acema.
11: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
12: Řešení je Acema.
11: A co když potřebuju 20 milionů?
12: Řešení je Acema.
11: A 30?
12: Acema.
11: A 40?
12: Acema.
11: A 50?
12: Acema. Jde to i bez banky.
13: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
14: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
13: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
15: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
16: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
17: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
18: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.stárnet.cz.

Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio Nord Music.

0: Krásné ránko všemu dobrému lidu, Robin Schulz a Fastboy na Hitrádiu. 6.31. Co pro nás má David?
1: Ranní update.
2: O knihy je v Česku stále velký zájem. Letošní ročník festivalu Svět knihy navštívilo tentokrát na 65 tisíc lidí. To je o zhruba 2 tisíce víc než v loňském roce a doposud rekordní návštěvnost. Lebku svaté Zdislavy se podaří dát dokupy, vzácná relikvie byla o víkendu vyjmuta z betonu, teď čekají práce restaurátorů. 35-letému pachateli potom hrozí až 8 let ve vězení. Taky neandertálci chodili k zubaři. Podle posledních studií používali předchůdci člověka kamenné nástroje k ošetření zubního kazu, a to zhruba 60 tisíc let před dnešním dnem. Naznačuje to stolička nalezená v jeskyni na jihu Sibiře.
3: Jako měli to těžký neandertálci, já jsem koukala, že se dožívali nějakých 30 až 40 let, takže já bych to měla za pár, vy dva už byste byli pod drnem.
4: My už tady nejsme.
2: Aspoň bychom nemuseli tolik k zubaři. Mě spíš jako zaujalo to s těma kamenama.
4: Ano.
2: Si třeba, když šel tehdy k zubaři, k nějakému neandertalskému, mohl dát taky takovou tu injekci proti bolesti, víš?
4: Jako anestezii.
2: No.
4: No, takhle, myslím si, že na anestezii byl ten větší kámen vedle.
0: Bon Jovi, It's My Life, 6.32 na Hit Radio, hezké ráno.

0: Tohle je pondělní Hit Radio, snídaně šampionů, 6 hodin, 40 minut s vámi Michal Jasmin a David. Přejeme vám krásné ránko.
1: Pánové, hlavně, odebírali jste někdy příspěvky nějaký OnlyFans modelky? Myslím samozřejmě naše posluchače, vás se zeptám klidně taky, jste se tak jako uculili?
2: Já ne.
0: Já taky ne.
1: Dobře. Existuje jedna OnlyFans tvůrkyně, který její fanoušek během 2 let poslal asi 40 milionů korun v přepočtu, jo. 40 milionů, což je fakt dost, jo. Během 2 let. No a domluvili si nějaký randíčko, povedlo se to, přetavit to do reálu. Tak se jako setkali, podíval se na ní a řekl jí potom, že je v reálu nějaká tlustá.
0: Ty jo. Pro mě už jedou. Slyšíte to houkání?
1: Přijde mi to vlastně fakt hrozný, jako ale z obou stran, jo. Možná teda pohled chlapa nejdřív, že někomu platíte teda 2 roky, máte ho úplně vysněnýho, dáte mu 40 míčů a pak se vám ve finále nelíbí. Na druhou stranu, bejt holka, tak jsem fakt nakrknutá, protože to, že ti někdo jako zaplatí za to, že tě sleduje na internetu, neznamená, že tě pak v reálu může urážet samozřejmě.
0: No, nakrknutá, jestli můžu, tak takhle. Je jasný, že ji nesledoval asi jenom jako jeden, že ji to neplatil. Takže jako nakrknutá, když víš, že máš jednoho borce prostě 40 milionů přepočtu.
2: Já jsem to zrovna chtěl říct, ty peníze už byly na účtě, takže nakrknutá jenom do jistý míry. Že?
0: Jasně, no.
1: Ale co to je, poslat vlastně jako 40 milionů cizímu člověku, to je hustý.
0: No, teď si vím, že takových prasáků je prostě jsou tisíce, jo? Tak má vyděláno do konce života.
1: A já jsem tady v rádiu prostě, no.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Zabrušany u Teplic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
5: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
6: Fakt? A kam pojedeme?
5: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
6: Takže 5hvězdičkový rezort u nás na zahradě.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: 5hvězdičkový rezort u nás na zahradě.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

získejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.

0: www.wave.cz.
1: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A tava!
3: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
4: Hit Radio.
5: 3 dny. 1 trať. Tvoje závodnický já v extázi. Vyhraj v soutěži Rychlá pětka 2 třídenní gold vstupenky na MotoGP v Brně. Nastartuj svoje motory každé všední ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
6: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Uzavírka dál pokračuje na Českolipsku. Pozor si dávejte u Cvikova, kde je neprůjezdná silnice kvůli riziku pádu kamení. Dočasně se tam jezdí značenou objížďkou.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Tohle je Shaboozy Bar Song na Hit Radio 652. Přejeme vám krásné ránko. Co celý víkend plnilo hlavní články webu, co mělo první místo ve zprávách v televizi, kromě toho, že jsme poprvé v historii prohráli v hokeji se Slovinskem, tak to je svatá Zdislava a její lebka. Sledujete to nějak, nebo...
1: To se nedá nesledovat, podle mě.
0: To je ano, to je možná zbytečná otázka, protože valí se to na nás ze všech stran, jo. Tak teda, co víme, pokud to náhodou nesledujete, že našli pachatele, našli i tu lebku zalitou v betonu a podle posledních informací se jí podaří zachránit. Budou jí restaurovat, takže lebka bude zpátky na svém místě.
2: Za mě brutální PR pro Zdislavu. Ruku na srdce, kdo ještě před dvouma týdnama věděl, že vůbec někdy existovala.
1: A že to byla takováhle patronka naše obrovská.
0: Teďka se tam na ní bude jezdit určitě každý dívat, až ji tam vystaví znova. Myslím si, že ji teda zamknou za 5 mříží, ale bude tam, bude zpátky. Nicméně pachateli hrozí až 8 let vězení, jo. Já si teda stejně myslím, že nejhorším trestem by pro něj byla bezlebková dieta.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
1: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
2: Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
3: Yamaha Experience. Nikdy nemusíte vlastnit. Stačí si vybrat a odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-unl.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
4: 7:00 krátké zprávy a David Jošt. Češi mají zájem o elektrokola. S přibývajícím množstvím prodaných kusů u nás klesá věková hranice lidí, kteří si je pořizují. I nadále však zůstává ve většině případů nad 50 lety. Někteří obchodníci jich už dokonce prodávají víc než klasických kol na lidský pohon. Nejčastěji v cenovém rozpětí 40 až 80 tisíc korun. Loni ve světě přibylo poprav. V 17 zemích mělo takovým způsobem přijít o život více než 2700 lidí. To je nejvíc za posledních 44 let a nárůst skoro 80% oproti roku 2024. Toto číslo navíc nezahrnuje tisíce poprav, které jsou prováděny každý rok v Číně. Další tragické zprávy přichází ze zahraničí. Dopravní nehodu v Thajsku nepřežila česká turistka a její irský přítel. Pár měl dopravní nehodu za deštivého počasí na horské silnici. Jejich skútr měl podle vyšetřovatelů smyk a čelně se srazil s protijedoucím autem. Češka zemřela na místě, její partner až následně v nemocnici. A teď už pojďme k nám do regionu.
5: Ředitelství silnic a dálnic otevřelo novou oboustrannou odpočívku na dálnici D7 Praha Chomutov u Smolnice na Loučku. K dispozici jsou desítky parkovacích míst a když hezké počasí, tak jako bonus máte i krásný výhled na České středohoří a Krušné hory. Brzy ale přibydou i dětská hřiště. Pro zlepšení využití kapacity je vybavena systémem pro sledování obsazenosti. Dokončovat se bude ještě sociální zázemí, které je v současné době prozatímní. Na Ústecku to bude dnes s velkou oblačností, odpoledne se přidají déšť nebo přehánky, večer se ale zase začne vyjasňovat. Teploty 11 až 15 stupňů.
6: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sport areálu Klíny, zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků, sport areál Klíny.
0: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
7: 7:03, hezké ráno.
8: Ahoj.
9: Snídaní šampionů.
7: Startujeme další společnou hodinu a jsme moc rádi, že jste u toho s námi.
8: Kdo jste smutný, že se letos třeba nikam nepodíváte letadlem, tak my vás za chviličku do letadla vezmeme a budeme vás potřebovat, tak s náma rozhodně zůstaňte.
7: Tak připoutejte se za chvíli. Odlítáme teď muzika Samfeld a Jonas Blue. Hezké ráno.
0: Hit Radio Nord Music.

0: Tohle jsou hity na Hit Rádiu v 7 hodin 6 minut. Dobré ránko.
1: Zažili jste někdy nějaký bizárek v letadle, když jste cestovali třeba někam daleko, nějaký dlouhý lety? Popřemýšlejte, v poslední době se staly hnedka dva během jednoho víkendu, jo. Za prvý. Jedna dvojice, ta dostala pokutu za to, že...
0: Jo, že se milovala na palubě, to jsem četl, jo, to jsem čet.
1: Oni se ale jako seznámili během toho letu a rovnou na to takhle vlítli, jo. Takže to byl rychlej posun. Nicméně pak tam byl další pár nebo další parta lidí a ty zase dostali sprdunk za to, že tam dělali velký brajgl, jo. Hodně tam hulákali, hodně tam dělali bordílek a tak.
0: Což se dá vlastně pochopit, když letíš někam dál, jo, tak nuda v letadle, no, tak co dělat?
1: Co je zase horší pro to, jakoby pro tebe, jo, pokud tam cestuješ, jsme teďka všichni v letadle a děje se tam tohle, jo, slyšíte zvuky z kabinky cizích lidí a nebo tam někdo hází věcma, řve, co je vlastně horší pro nás jako pro cestující?
0: Ale radši bych asi poslouchal tohle, než aby mi někdo kopal do sedačky zezadu, jo.
2: Já jsem zrovna chtěl říct, no, za mě nejhorší mimino, který řve na palubě.
0: A tak to zase jako rodič chápu, jo.
2: Já tak to taky chápu, ale je to vždycky strašně nepříjemný.
0: Jako je to nepříjemný, ale já z pozice rodiče, od té doby, co jsem teda rodič, tak mě jako takhle štve tě to, ale je mi to zároveň líto, jo. Teďka jako nevíš jako na jakou stranu. Říkáš si ježišmarja, ale pak si říkáš ježišmarja, chudáci rodiče, jo. Ale to kopání je nejhorší. Já teda nevím, jak to máte vy, ale jakmile mě někdo ťuká do sedačky, tak se otočím a jako řeknu mu to slušně. A ten člověk to většinou pochopí, no.
1: Já to taky řeknu, ale většinou mám pocit, že to nepochopí nebo nerespektujou a nechápu vlastně některý rodiče, že jako neřeknou sami těm dětem něco, že prostě nechávají si tam tak jako kopat. Víte jak?
2: To je to nejhorší, když se to děje, ty to celou dobu jakoby dusíš v sobě a úplně ti jedou v hlavě ty dialogy, jak to může ta máma prostě, a teďka co bych jí řekl. Já ještě zpátky k tomu milování, jo. Víte, že existuje něco, čemu se říká mílový klub, a to je právě klub lidí, kteří se milovali nad jednou mílí, to znamená v letadle, ve výšce 1,6 kilometrů a výš.
0: Mě by zajímalo, kdy jsi na takovou informaci, Davide, přišel. Já jsem o tomhle v životě neslyšel, ale vypadá to, že ty s tím máš spoustu zkušeností.
1: Tak David je sportovec, patří do několika klubíku určitě, tak možná i tady do mílovýho klubíku.
2: Ne, tady do toho zatím patřím.
0: Kolikrát zatím patříš do mílovýho klubíku, co?
1: Nicméně nás teďka zajímají vaše historky z letadla, třeba z těch dlouhých letů nebo krátkých, to je jedno, ale nějaký bizáry, který jste tam zažili, nebo co vám třeba vadilo.
0: Opravdu nějaký chuťovky, pojďte se do toho opřít, budeme za to rádi, když tam to nahrajete jako hlasovku přes WhatsApp číslo 777-937-777, nebo nám to pošlete klasicky jako zprávu. My k vám posíláme další hity JP Cooper, Astrid S a za malou chvíli se k těm vašim bizárkům z letání vrátíme. Hezké ráno. I keep seeing you lately, singing your favorite songs out loud, and it's making me go crazy. Wish that I could take you out, oh I can't afford it.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdávat.

0: Mirai Trips dokola, 7 hodin, 15 minut, tohle je pondělní rádio a snídeně šampionů, krásné ránko. Bavili jsme se o tom, že v uplynulém víkendu se v oblacích děly různé věci, konkrétně v letadlech, a ptali jsme se vás, jaké máte bizarní zážitky z letání.
1: Máme tady několik zpráv, tak jedna z nich třeba, já jsem letěl jednou v životě a když jsem viděl, jak se při vzletu letadlo prohlo, tak mě tam už nikdo nedostane. Na zpáteční let jsem se musel posilnit flaškou alkoholu.
0: Je pravda, že to trošku zatlačí do sedačky, no.
1: Já mám hrozně moc přátel, který se tak moc bojí lítat, že se právě vždycky úplně sundají. Mm-hmm. A prej to fakt pomáhá, já tenhle problém nemám, takže nemůžu soudit, ale asi je to teda řešení, no, případně.
0: Jasně, dá to rozum. Tak píše třeba Peťa, paní přede mnou se vytáhla řízek falobalu, v tu chvíli celé letadlo vědělo, že letíme z Prahy.
1: To se tam musí nést, pak ten odér. Tom, jedna paní si během letů lakovala nehty. A to teda jako ten aceton, že jo, pak třeba kdyby měla ještě odličovač, to smrdí teda hodně, to musím se zastat.
0: A to byla pilotka, nebo to byla spolucestující? Tam máš autopilota, můžeš si ty nechty normálně nalakovat, že jo? Taky píše Jana, dobré ráno, při cestě z Argentiny do Evropy, konkrétně do Paříže, určitě nechcete mít kolem sebe 10 rozječených polských neukázněných dětí, které si před vámi klopí sedačky a skáčou. Letuška jen krčila rameny, pro mladé je toto za mě nejlepší antikoncepce, no proše pana. Taky tady máme nějaké hlasovky, pouštím tu od Martiny.
2: Čau, člověče, jednou jsme letěli z Egypta a letěl s náma týpek, který byl absolutně celý ověšený zlatem, ale zlatý řetězy, zlatý prsteny na každém prstě, zlatý náramky, dokonce se tam asi třikrát převlíkal, aby všem ukázal, jaký má značkový trenky. Hmm. Zaplatil si 3 sedadla, aby mohl letět, ale... Jeden problém tam byl, no. Letěl sám.
0: Takže on si zaplatil 3 sedadla, aby mohl teda všem ukázat, nejenom, že si teda koupil spoustu jako značkových hadrů, ale aby ukázal, že teda nestačí jedno, ale že potřebuje 3 sedadla, že na to má.
1: Je to frajer
0: jako
1: prostě.
0: Jako frajer. Máme tady taky pohled z druhé strany, a to od letušky Martiny.
3: Krásné dobré ráno, milé rádio. Jako bývalá a vysloužilá letuška mě zrovna napadl jeden absolutní bizár, kdy po nočním letu, dlouhém náročném nočním letu, jsme uklízeli letadlo a na sedačce zůstaly po jednom cestujícím klapačky. Jak může někdo odejít z letadla bez zubů? A to je jeden z mála. Hezký den, Martina.
0: To je skvělý, no tak ten člověk prostě asi, to jsou takový ty, co spěchají, takový ty, co ještě než to letadlo přistane, tak už stojí v ulice.
4: Že mobil mám, klíče mám.
0: Že mám, a pak, až, pak když už jsi v té hale příletový, říkáš, ty jo.
1: Zuby.
0: Zuby, jo, no. Děkujeme za vaše historky. Teď odlétáme z České republiky přímým letem do Francie. Indila, Dernier Dance, 7.18 na Hit Rádiu, hezké ráno.

0: Tohle je Indila na Hit Rádiu v 7 hodin 21 minut. Už za pár chvil budete soutěžit v rychlé pětce o gold vstupenky na celý víkend MotoGP v Brně, na to rozhodně počkejte. No a za malou chvíli taky přidáme aktuální dopravu, ať víte, jak to v pondělí ráno jezdí.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
2: Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domov.
3: trenirkarna.cz.
4: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
3: trenirkarna.cz.
5: Chomutovské slavnosti letos 23. a 24. května. Nenechte si ujít císařské manévry, řemeslný trh a vyprávět bude sám generál Laudon. Vystoupí kejklíři, tanečníci, šermíři, sokolník a další. Chybět nebudou atrakce a soutěže pro děti, dobové kolotoče a střelnice. V sobotu hudební večer s kapelou Čtvrtá cenová a ohnivá show.
6: Zve vás statutární město Chomutov. Podrobný program na chomutov.cz.
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Nákupy v online shop.cz.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: Jaké boty a kabelky na léto? Na e-obuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože e-obuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na e-obuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
12: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
13: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
12: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602-489-489.
13: No to bych to pěkně zvoral. Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
14: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
15: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
14: A tak to bude drahé.
15: Depak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
16: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
17: Řešení je úvěr od Acema.
16: Ale já potřebuju půjčit hodně.
17: Řešení je Acema.
16: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
17: Řešení je Acema.
16: A co když potřebuju 20 milionů?
17: Řešení je Acema.
16: A 30?
17: Acema.
16: A 40?
17: Acema.
16: A 50?
17: Acema. Jde to i bez banky.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Opatrně na Litoměřicku přímo na hlavním tahu. U obce Třebenice leží na vozovce předmět, pravděpodobně kusy pneumatiky. Při projíždění si tam proto určitě dávejte pozor.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio Nord Music.

0: Shut Up and Dance, tohle jsou Walk the Moon. 7.29. A pondělní Hit Radio, snídaně šampionů. Krásné ráno s vámi Michal, Jasmin, David. A David má...
1: Ranní update.
2: Česko má za sebou další vlnu demonstrací. Po celé republice se scházeli lidé na podporu veřejnoprávních médií. Protestní akce se konaly ve všech krajských městech. Nejvíc účastníků hlásilo Brno. Daniel Landa vyzývá svoje odpůrce, aby trochu ubrali. Reaguje tak na incident, při kterém někdo rozbil okno v jeho pražském domě. Pobídl je, aby ho vynechali ze svých vzteků, své pozornosti a emočních tanečků. Do Česka by mohlo konečně dorazit letní počasí. V maximech budou začátkem příštího týdne atakovat teploty hranici tropické třicítky. Ještě teď ve středu ale počítejme s deštěm.
0: Hezký, takže léto tady, léto na spadnutí. Já bych se ale tak úplně neradoval, protože nevím, jestli jste si toho všimli. To počasí je letos jak na houpačce. Chvíli 30, pak sněží, pak 30, pak sněží. No tak uvidíme. Nicméně hezký počasí bude asi na MotoGP. Krásná atmosféra. Tenhle týden hrajete v soutěži Rychlá pětka o gold vstupenky na celý víkend MotoGP v Brně.
3: 19. až 21. června se to všechno odehraje, pátek, sobota i neděle. A ta gold vstupenka, kterou můžete vyhrát, zahrnuje přístup na úplně všechny přírodní tribuny, taky možnost přecházet mezi sektorama a sledovat ty závody z různých míst, no a taky kompletní víkendový program, včetně tréninku, kvalifikací i hlavního závodu.
0: Tak pokud byste tohle všechno chtěli vyhrát, pište chci soutěžit na 777 937 777. Za malou chvíli domů z vás zavoláme, zasoutěžíte se a teď k vám letí Coldplay na Hit Radio. Hezké ráno.

0: jsou Coldplay, Little Sims a Burna Boy. We Pray na Hit Radio v 7.34. Rychlá pětka se blíží. V té celý tento týden vyhráváte gold vstupenky na absolutně celý víkend MotoGP, který se vrací zpátky do Brna. Rychlá
1: pětka. 19. až 21. června se to všechno odehraje a proběhne Grand Prix, přiveze dokonce světovou motocyklovou špičku. Mark Marquez, Jorge Martin nebo Filip Salač, podle Michala teda vlastně George Martin.
0: George můžete Martin. Si vybrat. Je to Jorge. Jorge Martin. No nicméně, kdo si o tenhle parádní víkend v Brně zasoutěží, je Stefanie, hezké ráno.
2: Dobré ráno.
1: Ahoj.
0: Stefanie nebo Stefanie, jak ti máme říkat?
2: To je jedno, Stefy třeba.
0: Tak Stefy, Stefy, ty jsi mi napsala, že MotoGP by byl velký zážitek pro vašich 5 dětí a pro vás dva vášnivé motorkáře, neuvěřitelný, takže motorkářská celá rodina.
2: Ano, ano, samozřejmě.
0: Hezký, no tak pojďme to vyzkoušet.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Jak se říká řemeslníkovi, který vyrábí věci ze dřeva?
2: Tesař.
1: Třeba.
0: Taky.
1: Taky.
0: Taky. Mysleli jsme truhlář, ale třeba tesař. Pojďme dál.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Kolik minut má 1/3 hokejového zápasu?
2: 15.
0: Ještě se oprav.
2: 10.
4: Bohužel.
0: David je kat, tak Steffi, my musíme dát šanci někomu dalšímu.
2: Aj.
0: Ale hrajeme to o to do konce týdne, tak zavoláš?
2: Určitě nevolám.
0: Dobře, tak Steffi, zatím ahoj, hezké ráno.
2: Ahoj.
0: Krásné ránku, kdo na telefonu s námi?
5: Jirka, čau.
0: Čau Jirko. Tak pojďme na to.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Kolik minut má 1/3 hokejového zápasu?
5: 20.
0: Přesně tak.
3: Jo. Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Jaké zvíře je známé tím, že spí zimním spánkem a miluje med?
5: Medvěd.
1: Je to tak?
0: Medvěd je správně.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jiřino, budeš vědět, kolik gramů má polovina kilogramu?
5: 500.
0: 500. A poslední, pátá.
1: Jakou barvu má klín na české státní vlajce?
5: Červenou.
1: Můžeš se opravit, dáme ti jednu šanci, jako jsme dali předtím, posluchačce.
5: Ještě jednou.
1: Jakou barvu má klín na české státní vlajce?
4: Ten trojúhelník.
5: Modrou.
0: Dostal jsi stejnou šanci jako Steffi se teda jednou opravit a dopadlo to. Tak Jirko, vyhráváš vstupenky na celý víkend MotoGP v Brně. Koho vezmeš s sebou?
5: Přítelkyni určitě.
0: Hezký, hezký. Přítelkyně poslouchá?
5: Neposlouchá, ta bude v práci.
1: A vy jste s přítelkyní taky motorkáři, nebo to prostě jenom máte rádi?
5: Máme rádi, no, určitě.
1: No jo, tak to si užijete. Dobré 19.
5: Adrenalin, no.
0: Tak skvělý, tak Jirko, moc gratulujeme, vydrž nám na telefonu.
5: Děkuju moc, hezky.
0: Doladíme detaily a zatím čau, ahoj.
1: Čau.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio. MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz. Hit Radio Nord Music.

0: Peter Bitch Project. Hey now, takhle vám hraje pondělní Hitrádio Snídaně šampionů v 7.42. Přejeme vám krásné ránko, třeba krásnou cestu do práce taky. Jak to vypadá na silnicích, řekneme za chvíli, bude aktuální doprava. No a těšit se můžete i na další parádní muziku Linkin Park nebo Regan Bone Man.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je Snídaně šampionů na Hitrádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termíny na www.bistroustí.cz.
4: Housebrand Café per favore?
5: Si, signora.
6: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
7: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v jednom jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
8: Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
9: Život je pěkná jízda.
8: Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
9: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete

0: CZ. Práce, která dává smysl.
1: Randíte?
2: A tohle znáte?
3: Bylo to fajn, ozvu se.
2: Sestěhujem se hned?
3: Zapomněl jsem peněženku.
2: Uděláme si selfiečko?
3: Promiň, volá manželka.
2: Mrkneme do pařížský.
3: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
4: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
5: Elite Date, seznamka pro vztah.
6: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
5: Elitedate.cz.
7: A čelovky vaření a papání?
8: Máme.
7: A batůžek malý a velký?
8: Máme.
7: A co boty a botičky do každého počasí?
8: Jasně, že máme.
9: Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů for camping.
10: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
11: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
12: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
13: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
14: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Omezení nově čeká v Liberci, ode dneška se pracuje v Husově ulici. A pozor si, dávejte taky na Děčínskou ve Varnsdorfu. Silničáře tam potkáte v ulici Národní a taky na náměstí Edvarda Beneše.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: došlo.
1: Rig & Bone Man, Skin 753, Hit Radio. Kdo jste se v sobotu díval na hokej, tak jste možná ve finále litovali, že jste se nekoukali na Eurovizi. Jo, Česko-Slovinsko, víme poprvé v historii, klepec od Slovinců 3-2. Ale pojďme na tu Eurovizi. Daniel Žižka, krásné 16. místo. A vlastně, když to opět napojíme na tu hokejovou tematiku, tak je super, že jsme skončili před Švédama. Ale zase já si říkám, že vlastně po nějakých 600 letech zas nějaký bratr Žižka válcuje Evropu, jo? Takhle by to znělo v Eurovizi v roce 1426. Ale jistá podoba tam je, jo? A Žižka 2026. Co na to náš porotce David? Simon Cowell, co na to říká?
2: Za mě dobrý.
1: Za mě dobrý. Je tam slyšet ta podobnost asi, že jo?
2: Ano.
3: Musím říct, že mě výkon našeho současného Žižky strašně moc bavil. Ona to nakonec vyhrála slečna odkud, z Bulharska?
2: To mě právě překvapilo, já myslím, že Dara je ze Slovenska.
3: Nicméně, jako já nevím, jestli jste slyšeli ten výherní song, ono se tam pořád opakuje nějaký bangaranga bam, něco takového. A jako šlape to, ale prostě ten hlas Žižky, to je něco, no.
1: Počkej, a on tam někdo zpívá? Já jsem viděl jenom jakoby obraz, já jsem vůbec si nevšiml, že tam někdo zpívá. Takže to byla Eurovize 2026, no a jak to vypadá teďka u nás, playlistu? Ed Sheeran, Old Phone, 7.55, tak pojďme na to, hezké ráno.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
1: CZ.
5: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: 8 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Poslanci nejsou levná sranda. Loni stát za jejich výplaty zaplatil více než 300 milionů korun. Ještě víc, 412 milionů, potom stály jejich náhrady. A letos to bude ještě víc. Například náhrady na dopravu se letos zvýší na 63 900 korun měsíčně. Náhradu za reprezentaci potom dostanou více než 17 000. Hodně kuriozní zpráva přichází ze Spojených států. Při letecké show tam došlo ke střetu dvou stíhaček. Piloti se během srážky dokázali katapultovat a jsou v pořádku. Samotná akce se přitom konala po 8 letech. V roce 2018 při jiné nehodě jeden pilot zemřel. Česko by se mělo dočkat letního počasí. Podle předpovědi se můžeme těšit na teploty kolem 20 stupňů a převážně polojasnou oblohu se sluncem. V odpoledních hodinách se ale budou stále vytvářet místní přehánky a bouřky. Víkend by potom měl přinést teploty atakující hranici letních 25. A teď už se pojďme podívat do regionu.
8: Nepříjemná uzavírka ode dneška čeká řidiče, kteří pojedou na silnici mezi Žatcem a Plzní. Kvůli pokračující opravě mostní estakády u Třemošné dojde od dnešního dne k úplné uzavírce této frekventované komunikace a nebude to jen na chvilku. Práce mají trvat až do konce srpna. Řidiči budou muset využít značené objízdné trasy přímo přes město Třemošná. Aby to nebylo málo, přímo v Třemošné probíhá výstavba kruhového objezdu, což situaci ještě více komplikuje. Na severu Čech to bude dnes velkou oblačností s deštěm a přeháňkami, večer se ale začne vyjasňovat. Teploty 11 až 15 stupňů.
9: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků, sportareál Klíny.
10: Dobré ráno, šampione.
11: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
12: Jsme tady pro tebe.
11: Jsme tvoje snídaně šampionů. S Michalem a Jasmin.
13: Hezké pondělní ráno.
14: Krásný ráno, ahoj.
15: Snídaně šampionů.
13: Mám pro vás, kdo nás sladíte, takový malý přátelský tip na pondělní ráno. Pokud chcete vašemu kolegovi udělat radost, kupte mu třeba snídani. Stejně jako to udělala před malou chvíli Jasmin.
14: Já už jsem se bála, že to vezmeš na sebe, že ty jsi nás tady obohatil.
13: Jasmin se plácla přes kapsu a dovolila snídani, takže děkuju moc. A musím říct, že to kafčo teda mě velice potěšilo, takže pokud vy chcete udělat radost nějakému kolegovi, tohle je tip.
7: A na mě se tak nějak zapomnělo za to, že?
13: Šťoural.
0: Hit Radio North Music.

0: Bye Body 8.05 na Hit Radio. Krásné ránko s vámi Michal, Jasmin a David.
1: Jsou nápady, které jsou blbý, a pak jsou nápady, které jsou hodně blbý, jo. Třeba sundat si na Mount Everestu rukavici, abyste si udělali selfiečko. To jeden horolezec opravdu udělal a samozřejmě v té teplotě, nebo spíš zimě, která tam je, mu umrzl prst.
2: Počkej, jakože na tu chviličku, jenom že se sundáš rukavici.
1: Jo, ne, opravdu takhle přišel o prst kvůli blbý fotce.
2: Já teda možná se ptám blbě, třeba to dává smysl. Já jsem teda nikdy na Mount Everest neles, takže asi jo.
1: Asi jo. Zkrátka vyšlíknul se, když neměl, takže takový varování pro vás, ale poměla jsem si na svůj příběh, když jsem se vyšlíkla, když jsem neměla. Já jsem šla loni v Tajsku na masáž a já jsem z Čech zvyklá, že se samozřejmě máte celý svlíknout, že jo? No. A teďka jsem tam byla u nějaký paní, u nějaký Tajky, ona u mě furt stála při tom svlíkání se, tak mi to bylo takový jako nekomfortní, ale říkám si OK, tak jsem postupně jako odkládala ty svršky, až jsem se dostala k podprsence a teďka jsem jí šla jako rozepnout. A ona se úplně zděsila, že to teda ne, jo, úplně ke mně přiběhla a asi se to tam nesmí, nebo jo, já nevím, ale nesetkala jsem se s tím nikdy a koukala na mě dost pohoršeně, že jsem to chtěla udělat.
3: Ona si totiž nejspíš myslela, že jsi přišla na jiný druh masáže.
2: Přesně, anebo říkala, tak to teda ne, tady vás zastavím a dojdu pro pána. My to máme tady takhle rozdělení.
1: Vy jste se vysvlíkli někdy nějak špatně, nevhodně, nebo že jste jako neměli?
2: No, nevhodně, já nevím, asi to spíš jako je obráceně, když jsem se naopak oblíknul něco, co jsem neměl, nevím, možná už jsem to tady říkal, ale když jsem byl na jednom vyšetření, kde jsem se měl na sebe nasadit anděla, a tak mi sestřička to dala do ruky, já to nikdy v ruce neměl a říkala, tak si to oblečte, no, tak jsem se to oblíknul a dal jsem si to tou dírou dopředu a teďka ona pro mě přišla do té kabinky a kouká na mě, říká, co to, a já, no, jsem se to oblík a ona, no, ale tu díru musíte mít jako na druhé straně, říkám, a? No, takže nevím, jestli se to počítá do tady toho, ale budiš, no.
1: Tak rozhodně tu storku máme aspoň.
3: Hele, mě asi taky na první dobrou nic nenapadá, takže já předávám slovo našim posluchačům.
1: Tak štafeta na vás teda.
2: Přesně, je to přehozený na vás teďka ta rukavice. Ten balón je u vás, tak nám pojďte nahrát hlasovku na 777-937-777 přes WhatsApp, nebo nám to normálně pošlete jako zprávu. Když jste se teda vysvlékli a když jste se neúplně vysvléknout neměli. Jo, čekáme na vaše příběhy. Teď k vám letí další muzika Maroon 5, Sugar a zahraju taky My Chemical Romance tady na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Tohle jsou My Chemical Romance na Hit Radio, přesně ve 8:45 a minutu k tomu. Krásné ránko. Bavili jsme se o borci, který si při výšlapu na Mount Everest chtěl udělat selfiečko a když si sundal rukavici, tak mu umrzl prst. Tak jsme se ptali vás, jestli jste se třeba někdy taky nevhodně svlékli.
1: Je tu zpráva, kamarád si při žádosti o ruku klekl tak nešťastně, že mu praskly kalhoty. Technicky vzato se taky nevhodně svlékl. To by mě vlastně pobavilo, jo, když si to představím, že se to stane mýmu partnerovi při žádosti o ruku, je to vtipný.
0: Aspoň máte na co vzpomínat.
1: No.
0: Taky píše Michal, ahoj, když jsem byl po operaci s kýlou, tak přišla sestřička na pokoj na kontrolu, vyhrnula mi anděla a vyvalila oči, tak mě nenapadlo nic lepšího, než jí říct, to je macek, co? Najednou odběhla, chlap na vedlejší posteli se na mě podíval, tak mu říkám, asi se lekla. Vrátila se z obvazy a praskl mi stech.
1: Já nevím, která část té zprávy je horší, ale je to boží. Ano, stalo se mi to taky, a to na gynekologii. Nejdříve jsem sestřičce dala místo kartičky pojišťovny kartičku do Zverimex. Tak to je golden. A po vyzvání paní doktorky, odložte se, jsem se svlékla celá a nastoupila před ní úplně nahá. Když se na mě dívala, řekla jen, to jste nemusela, ale když vám to vyhovuje, musím dodat, že jsme se obě nasmáli a já se fofrem přioblíkla. Ráno začalo nádherně. Já musím říct, že když jsem tam byla kdysi poprvé taky, tak jsem udělala to stejný. Ne teda kartičku do Zverimexu, ale taky jsem se svlékla celá. Proč vás někdo nezaučí prostě, že jo, holky?
0: To je skvělý. No takhle, myslím si, že potomhle už se to pamatuješ do konce života, jak se to má dělat. Taky píše Pája, na koupaliště jsem si sundal snubák, aby se mi líp plavalo, už ho nikdy nikdo neviděl.
1: A to se stalo teďka kamarádce taky, normálně byli na dovolený a přítel její plaval v moři, nebo teda snoubenec, a ztratil snubní prstýnek. Ona byla tak smutná, tak vytočená, strašně se to střídalo. Vlastně to je špatná situace, jako.
0: No ale on se ho sundal jako schválně, že jo?
1: No jasně, tady
0: vlastně
1: jo.
0: Pája.
1: No.
0: No, takže tak takhle. Podle zpráv, co nám píšete, jste teda pořádný zvířata. Máme tady pro vás jednu kartičku do Zverimexu. Do zoologický s váma. Shakira, Zoo na Hit Radio v 8:18. Hezké ráno. Come on, get up.

0: Radio, Shakira, Zoo 8.21. Jak velká zoologická je to na cestách, řekneme za chvíli, bude doprava. No a taky samozřejmě přidáme další skvělý songy Atmo Music, taky Avicii.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radio na Spotify a všech podcastových platformách. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Zabrušany u Teplic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Já z tebe snad vykvetu.
3: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti, rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
4: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
5: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
6: Milovníci kávy pozor! Café Baskucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Baskucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
7: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grilů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít. Bauhaus, když
8: se to má podařit. Tati, ETF je teď nejlepší věc.
9: Aha.
8: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
9: A co SSB?
8: SSB? Co je SSB?
9: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
8: A to je nějaká nová investice?
9: To je stavební spoření od Buřinky.
8: Aha, a kde se to dá stáhnout?
9: No normálně v Georgii.
10: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
11: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
12: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte svimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
11: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
13: Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domov.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči, pozor v Litoměřicích. Neprůjezdná je krátkodobě ulice Boženy Němcové. A pozor si dávejte taky v Liberci. Dál se pracuje na Štefánikově náměstí, které je částečně neprůjezdné.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.

0: Jasmin Grinerová. Hit Radio.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez který můj život nemá šance na nic. Nevím,

0: tak jako my.
1: Atmo Music. Tohle jsou Andělé, 8.32, dáváte si pondělní Hit Radio a snídení šampionu. Za malou chvíli třeba Alex Warren nebo Cranberries, teď má pro nás David jeho ranní update, pojďme na to.
2: Ranní update.
3: Letošní ročník Eurovize nakonec ovládlo Bulharsko vůbec poprvé v historii. Z prvního místa se radovala zpěvačka Dara. Čech Daniel Žižka skončil na 16. místě. Vladimír Darida ještě v českém fotbale určitě neřekl poslední slovo, ba naopak. Kapitán hradeckých otroků prodloužil smlouvu o další 2 roky. S Hradcem se tak může příští rok těšit na účast v evropských pohárech. O knihy je v Česku stále velký zájem. Letošní ročník festivalu Svět knihy navštívilo tentokrát na 65 tisíc lidí. To je o zhruba 2 tisíce víc než v loňském roce a doposud rekordní návštěvnost. Tak a my jsme si tady ještě nikdy, od té doby, co jste tady nepovídali o knihách, takže nechte mě hádat, Michal ten nečte knihy vůbec.
1: Tak to je kec. Co Jasmin?
4: Já čtu, teďka čtu zrovna Zákon rezonance.
3: Jaká fyzikální kniha?
4: možná spíš jako Ezo, ale ne Ezo. Jo, je to o tom, jak se přitahuješ věci do života.
1: Takže my tady máme Ezopindu?
3: A jednoho nečtenáře tady máme, takže schválně si ověříme, jakou poslední knížku si četl, Michale.
1: Bylo nás 5.
3: To jsem si tak nějak myslel, no. Co to bylo k maturitě?
1: Bylo do čtenářáku, na
4: základce. Přesně
1: na základce. Cranberries, free to decide, další muzika pro vás, mimochodem srdcovka, kterou jsme vybrali my 3 a srdcovky další vám bude hrát Jirka Pelnář po 12. na Hit Radio.

0: takhle parádně vám hraje pondělní Hit Radio a snídaně šampionů Alex Warren v 8.40.
1: Pokud si myslíte, že prohra se Slovenskem je nějaká tragédie, tak v Itálii teďka řeší strašnou věc, jo. To už je jako státní, prostě regulární smutek. Ve městě Modena se porouchalo teplotní čidlo v obrovitánském skladu, kde zraje prošuto, jo. A kvůli tomu přehřátému vzduchu se tam zničilo přes 15 000 prémiových šunek, jo. Škoda, tam je prostě miliony eur, všichni to prožívají úplně extrémně. Já si úplně představuju ty Italie, jak tam naběhnou do toho skladu a Giovanni, prozraď mi, je prošuto v pořádku.
0: Káco, 15 000 kousku prošuto, je břiš.
1: Adio, kedy
0: mamma mia.
1: Ne, fakt je to velká škoda, jako.
0: No, obrovská.
1: Ty bláho.
0: Já teda nevím, jestli máte prošuto rádi, já ho miluju, teda absolutně. A jako 15 000 kusů těch obrovských šunek za miliony eur. Hele, takhle, každý národ má svůj bod bolesti, jo. U nás je to OK. Ve Švédsku je to teďka Eurovize a v Itálii přehrátá šunka.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
3: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na terpry.cz.
4: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
5: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
6: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST Line 3DC 25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.
9: Toto je.
10: Dobravárt, vezeme vám pračku.
9: A co teď?
10: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
9: No tak to si rozumíme.
11: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Vyšla nová kaplinka.
13: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
12: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
13: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
12: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
14: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit to. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti.

0: Alan Walker, Hit Radio 8.51. Tak co, koukáte na hokej? Koukáš na hokej, Jasmin?
1: Koukat.
0: Koukáš. A co vy, koukáte nebo jste ti, ze kterých se stanou echt fanoušci až ve čtvrtfinále? Já teda musím říct, že jsem začal koukat hnedka od začátku. Sobota, kdo koukáte, víme, eskapáda se Slovenci, nic moc, ale dneska si můžeme spravit chuť, pokud zdoláme Švédy. Česko-Švédsko ve 20 hodin 20 minut. A já jsem si říkal, já jsem tady vyhrabal na Švédy nějakou špínu, že bychom je mohli pomluvit už takhle dopředu. Hledal jsem a našel, jo, protože švédský bulvár, pozor, teďka jede velký bomby. 20. místo na Eurovizi. Skončili až za náma.
1: No to je fakt, že pro ně je to špatná zpráva, tak je to země jako Roxette, aby,
0: no,
1: takovýhle velikánů, že jo.
0: Havíči, že jo, a no, tak dále. Do toho princezna Sofie, její jméno se znovu objevilo kolem Epsteinových dokumentů, tak jo. Velký bulvárek. Zpěvák Mance Cellmerlow, co Eurovizi kdysi vyhrál, tak zase řeší rozvod a údajný kokain. Hmm. A aby toho nebylo málo, tak švédský Love Island musel vyhodit účastníka kvůli vážnému incidentu během natáčení. Co to asi bude?
1: Tak my pořád slýcháme, jak vlastně Švédové jsou jako krásní a sportovci a ekologie se tam jede, ale taky mají svý drama, nebojte se.
0: Přesně, no tak doufejme, že dneska večer v hokeji rozložíme jak ty skládací skříně. Česko-Švédsko, 20 hodin 20 minut, teď na Hit Rádiu a Paté, hezké ráno.

0: pondělní Hit Radio 8.58, snídaní šampionů dojela do cíle, jdeme se s vámi rozloučit.
1: Díky za další společný ráno a odstartování toho nového týdne a slyšíme se zase zítra ráno.
0: Přesně v 6 hodin se tady potkáme.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Tak vám přejeme hezké pondělí, všechno to zvládněte a jak bylo řečeno zítra.
1: Zítra v 6, ahoj.
0: Čau, hezký den.
3: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Dobrá zpráva je, že tady momentálně nemáme žádnou bouračku. Pozor ale na výjezdu z Litvínova na most bude probíhat v pravém pruhu údržba zeleně a ještě na trase z Chomutova na Karlovy Vary u Pernštejna budou v pravém pruhu probíhat práce údržby. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
4: Tedy nyní dvakrát v Děčíně. Tedy slaví velké zahájení prodeje se skvělými nabídkami, jako jsou výrobky na tvoření od 30 korun nebo naše kufry za neuvěřitelných 260 korun. Zahájení prodeje Tedy tuto středu, Ústecká 1905/8, Děčín. Tedy hýří nápady.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
5: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
8: Mami, proč máme všechno od konceptu?
9: To jen se zeptej, tatínka.
10: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
11: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: On air.
12: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
3: 9 hodin, krátké zprávy pro Severin Čechy a Robert Gajderovič. Digitální služby státu využívá stále více lidí. Roste také zájem o e-portál České správy sociálního zabezpečení, který letos zaznamenal rekordní počet přihlášení. Více říká mluvčí úřadu Jitka Drmolová.
13: Klienti mohou nově nejen kontrolovat své evidované údaje, ale také je sami spravovat a upravovat, a to bez nutnosti chodit na úřad. Jen za první 3 měsíce letošního roku se do e-portálu ČSSZ přihlásili více než 3 milion krát. Novinkou je služba Moje konto, spuštěná koncem března.
3: Umožňuje přehled o dobách důchodového pojištění a zároveň i správu evidovaných údajů. Americký prezident Donald Trump v neděli na sociální síti opět pohrozil Íránu zničením a vyzval Teherán k rychlému uzavření mírové dohody. Dosavadní vyjednávání o ukončení války byla neúspěšná a opět uvázla na mrtvém bodě. Další zámek v našem okolí je na prodej. K mání je tentokrát rozlehlý areál se zámekem v Libořících na Žatecku. Zámek má velké prostory, dochované obložkové dveře s kováním a různé barokní prvky. Součástí nabídky jsou pozemky s celkovou rozlohou 6,5 tisíce metrů čtverečních. Realitní kancelář Zámek nabízí za 10 milionů korun.
2: Hokejový servis Hit Radio.
14: České hokejisty dnes čeká třetí zápas na mistrovství světa ve Švýcarsku. Od 20:20 nastoupí ve Friburgu proti Švédsku a pokusí se odčinit nečekanou sobotní porážku 2-3 v prodloužení se Slovinskem. Výběr trenéra Radima Rulíka na úvod šampionátu porazil 4-1 Dánsko, ale ztrátou se Slovinskem si zkomplikoval boj o postup do čtvrtfinále. Do něj z osmičlenné skupiny projdou 4 nejlepší celky. Češi proti Švédsku nastoupili na mistrovství světa i před rokem, kdy s ním ve čtvrtfinále prohráli 2-5.
15: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
16: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků, sportareál Klíny.
3: Na severu Čech bude dnes ráno a dopoledne až skoro jasno, odpoledne polojasno až oblačno a na horách se místy vyskytnou přehánky. Teploty 17 až 20, na horách to bude 12 až 15 stupňů Celsia. Tak takové bude počasí a v tuto chvíli už startuje naše dopolední show LSD. Lucka s Danem jsou připravený.
9: Cože?
3: Aspoň doufám teda, že jste připravený.
1: A hned máme lepší den po tom tvým počasí. 17 až 20 stupňů.
3: No.
1: Nádhera.
3: No.
9: No, co no?
3: Mohlo by to být ještě lepší, ne?
1: To už bude, příští týden.
9: Tak
1: začíná
9: jo.
1: Nám léto,
9: přátelé. Začínáme.
1: A nový týden.
9: Tak pojďme.

0: bude hic, Cecilko, hic bude. Václavka řídící kladí do sopránu.
1: Jo.
2: Hit Radio North Music.
3: Přesně tak, přátelé, poznali jste dneska nejenom krásný počasí, ale i dobrá nálada. Přejeme vám krásný start nového pracovního týdne s váma, pochopitelně vaše LSD, Lucka s Danem.
1: Dneska to bude jízda. Slibujeme, protože jsme toho plní přes víkend a samozřejmě pro vás máme hity. Teď už David Guetta, Sia.

0: Imagine Dragons na Hit Radio Rock Music, s váma vaše LSD, přejeme pochopitelně krásný start do nového pracovního týdne, s váma vaše LSD.
1: Co jsi říkala? Ještě něco řekneš?
0: LSD, jediná legální droga na severu Čech, a to jsme my dva, Lucie s Danem.
1: Takhle správně, vidíš to? Pojďme se ale ohlédnout za víkendem, který je za námi, bohužel, pro někoho.
0: Protože... No, pro všechny bych řekla, bohužel.
1: Tak někdo nemá rád víkendy třeba.
0: Jo, myslíš?
1: Myslím si to. Někdo třeba chodí tak rád do práce, že nestáší víkendy. Ne?
0: Tomu závidím, tomuto člověku.
1: Ne, samozřejmě máme rádi víkendy. Je to pryč, je tady pondělí, pojďme se ohlédnout. Tak já například, mohu to prozradit?
0: Prozrať vše, co je... Co máš na srdci? Řekni vše, co máš na srdci.
1: Byl jsem v sobotu v Litvínově.
0: No
1: jsem,
0: ne, no, no ano. Počkej, u nás
1: ve Litvínově. Ve Litvínově jsem byl,
0: to
1: ano.
0: To je úplně jiný svět, viď?
1: Mně to nepřišlo, já jsem byl v pohodě.
0: Tam totiž... to tam je v pohodě.
1: Tam totiž proběhla v sobotu akce 50 let Citadely. Představ si to, že Citadela oslavila 50 let. Já jsem tam hrál retroparty a tam jsem se tak posteschnul, že už i ta Citadela je mladší jak já. To už je co říct, takový.
0: Já jsem zase chtěla říct, že jsem hrozně ráda, že něco je starší jak já.
1: Je to vyrovnaný.
0: Jsem ještě nebyla na světě.
1: Ale retroparty.
0: Sice jenom kousek, ale...
1: Jo, retroparty výborná, bylo to v klubu Ponorka, který asi znáš. Byly tam maminky s dětmi a co mě překvapilo, že třeba děti... Co si myslíš, že by děti chtěly zahrát za písničku? Jo, na přání. Dejme tomu, přijde za tebou dítě, který má 7-8 let.
0: Pata.
1: Vůbec právě.
0: Ne.
1: Chemical Brothers, Hey Boy, Hey Girl, jsem hrál. Ty to ani neznáš, ale to je prostě legendární 90-ková parta, takže jsem si říkal, hele, ještě to není ztracený, děti poslouchají tuhle muziku, jsme zachráněni, jako, takže v pohodě. Jinak nálada výborná, zábava dobrá, myslím si, že všichni jsme si to užili náramně.
0: Měl jsi tam nějaké rande?
1: Neměl jsem rande, já jsem pak jel domů v pohodě. Ale teď tě napadá, pozor, ty jsi slíbila, že v pátek půjdeš, nebo v sobotu, že půjdeš do kina na film
0: já
1: Jackson.
0: Já jsem to vůbec nevyhodnotila.
1: Chceme vědět, jaký to bylo.
0: Ne, prosím tě, já jsem si neuvědomila, že hrajeme se Slovinskem, že jo. Takže jsem pochopitelně nešla nikam, zůstala jsem doma, rozvěsili jsme vlajky po celém bytě a fandili jsme a snažili jsme se a bylo to asi málo.
1: No takhle, měla jsi radši do toho kina asi, ne?
0: Ne. Ale správný fanoušek fandí do posledního dechu.
1: Já vím, no.
0: Do posledního puku, do poslední vteřiny každého zápasu, i když se nedaří. A tak poznáš správného fanouška. Dobře. A ty nejsi Litvínovák, byl se tam o víkendu jenom podívat, ale všichni, kdo mají černožlutý srdce, tak taky fandili vždycky až do posledního dechu.
1: Dobrá.
0: To jsou prostě srdceři a já jsem, takže dneska zase, přátelé, samozřejmě ve 2020 se Švédskem budeme znova fandit.
1: Chtěl bych jenom jako vypíchnout to, že nás porazili Slovenci, jo? A tohle jsou dneska Švédi.
0: My se k tomu...
1: Nechci malovat čerta na zeď, jako, v žádném případě. Budeme fandit, ano. Máš tomu co ještě dodat?
0: Měla bych, já jsem totiž viděla, vydrž mi, já jsem viděla,
1: posluchači, vydržte, něco hledá, jo, v telefonu.
0: Já jsem viděla dneska krásný post o tom, jak jsme hráli a kolikrát jsme prohráli v... Já to najdu, dejte mi chvilku.
1: Jak dlouho budem čekat? No, mám dát písničku?
0: Pustíte po hudbu a já to najdu, jo?
1: Dobře, tak dáme písničku, Mira Jahoda, Taylor Swift a pak nám to Lucie řekne.

0: Život je fajn, život je jako jahoda. Co tě našle,
1: Miraj, Jahoda, tady ve studiu Hit Ráda Nord Music Vesel, slyšíte sami, dobrá nálada, pondělí, nádherné počasí, věříme, že i vy to takhle máte, s vámi dopolední show LSD, Luzka Šlégr, Dan Rakacký a celou dobu tady Lucie hledala to, co chtěla říct ohledně
2: se bavíme o hokeji,
1: prohry se Slovinskem. Tak.
2: Dan si trošku štrejchnul s tím, že jsi malinko si chtěl malinko být zlý jazyček mít a řekl si...
1: Já jsem byl jízlivý.
2: Jízlivý, ano. Že teda upozornil na to, že jsme prohráli se Slovinskem. Ano, to všichni od soboty víme.
1: A dneska hrajeme se Švédskem, no.
2: Dneska hrajeme... Ale nebojte, přátelé, já jsem si našla tady... víš, co chci říct?
1: Citát nějaký, nebo...
2: Ne,
1: co to je?
2: Ty...
1: Taká hláška?
2: Ne. Když máš statistiky,
1: jo,
2: děkuju.
1: Statistika, dobře, no. Tak...
2: Našla jsem ty statistiky.
1: Tohle dělá moderátora.
2: No ne, no... Hele, je pondělí, já se strašně omlouvám.
1: Chápeme, prostě, dobře.
2: Je takže... to chvilku trvá a i ten věk k tomu a tak
1: máš
2: dále.
1: Máš statistiku, pojď.
2: Pojďme na to, přátelé. Takže, na mistrovství světa v roce 2010 Česko prohrálo s Norskem 2-3. Mm-hmm. Jo, prohráli jsme s Norama v roce 2010 a v roce 2010 jsme vyhráli zlatou medaili. Jo, pojďme na další statistiku.
1: Tak.
2: Na mistrovství světa v roce 2022 Česko prohrálo s Rakouskem 1-2 po samostatných nájezdech a v tom roce stejném 2022 Česko vyhrálo bronz. Jo? No a teď je rok 2026 a Česko prohrálo se Slovinskem 2-3 v prodloužení. No a to uvidíme, co se stane.
1: Tak by to mělo být stříbro, aby se to doplnilo. Zlato, bronz,
2: stříbro.
1: Ježiš, to
2: by bylo hezký. No tak to by samozřejmě bylo krásný. Já jenom bych chtěla vyzdvihnout, že jeden super bonus to v sobotu večer mělo, tenhle ten zápas.
1: Ano, povídej.
2: Protože si myslím, že drtivá většina našich posluchačů a vůbec Čechů poprvé v životě slyšeli jsme všichni slovinskou hymnu.
3: Hit Radio. Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. 90. non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia.cz a nově také v DABu.
4: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz. Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinza na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
5: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
6: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
5: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
7: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
8: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás. V nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech. A s dopravou zdarma. Když sedací soupravu, tak tu nejlepší. nejlepší@nabitek.cz.
9: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znamenka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější. Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
10: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 1, teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
13: A tava!
14: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
14: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
15: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
16: Řešení je úvěr od Acema.
15: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
16: Acema. Jde to i bez banky.
17: Hit Radio. Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Radia. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší s Hit Radiem.
18: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayment.cz.
17: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: vítat do nového pracovního týdne. S váma vaše OSD, Hit Radio Nord Music, a my vám přejeme krásný den.
1: Teď pozor, přátelé. Zařídíme vám setkání snů. Dostaneme vás zdarma na legendu hudebního nebe. A tou legendou je... Sandra! A nebo...
0: Vzpomínky.
1: Hele, jenom to slyšíte a jste v tom, jste tam prostě okamžitě, vám to naběhne. No a právě Sandra dorazí na sever Čech, konkrétně do vinařství Johan V. To najdete v Třebíblicích, to
0: přesně
1: se
0: tak
1: blbě říká, ale my to umíme, my jsme dobří moderátoři, Třebíblice.
0: My jsme dobří moderátoři, je to v Třebíblicích.
1: Třebíblicích, dobře.
0: Kdo by nevěděl.
1: Vinařství Johan V., ano.
0: A 23. května to už.
1: To ne, pojďme vážně.
0: Dobře, 23. května, vinařství Johan V., Třebíblice. Na vás se těší samozřejmě Sandra. No a my na Hit Radio Nord Music, kde jsme geniální, tak samozřejmě vám ty lupeny dáme úplně zadarmo. Soutěžíme o ně v odpolední show Padla u Káti a u Kamila tento týden.
1: Ano, odpolední show Padla startuje 15 hodin. A pak, jak říkala Lucie, bude se hrát až do pátku každý den o dvě stupenky, takže vemete svou milenku, svého milence, nebo bráchu, tátu, maminku, babičku, kohokoliv, koho chcete.
0: Zapomněl. Začal si milenkou, milencem, pak sourozencem, pak dědou, babičkou. Takže prosím vás, v první řadě vemete manželku.
1: Dobře.
0: Nebo manžela.
1: Ano.
0: A nebo pak už se dějte, co chcete. Ale na prvním místě, jo? Na tom piedestálu.
1: Dobře, dobře, takže jste to takhle upřesnila.
0: Tak pokud ale chcete jít na jistotu, přátelé, úplně na jistotu, tak si lístky samozřejmě můžete koupit, a to na stránkách www.legendyvtřebíblicích.cz. K tomu, k těmto lístkům si můžete ochutnat zdarma lahodný víno z vinařství Johan V. No a ani se nemusíte bát cesty do Třebíblic, protože pokud si chcete pobumbat, což dává smysl, když se jede do vinařství, tak samozřejmě na to myslí s náma i České dráhy. S akcí totiž počítají a vypraví dostatečné množství vlaků i v nočních hodinách.
1: Takže můžete auto nechat doma, tam se zmastit a pak jedete vlakem domů. Já jsem takhle opilej vlakem jednou jel, je to zážitek, jako, doporučuji.
0: No hlavně, když vás jde víc. Skupina je vždycky lepší.
1: Největší radost měla půl očí.
0: No, ty těžíš. A budeš zpívat, Sandru, co si vybereš? Everlasting
1: Přesně,
0: Club?
1: Tak, já bych tak, zpíval, no ano, Everlasting Club bych
0: tak
1: zpíval.
0: Tak pojď, dej to ještě.
1: Ještě jednou,
0: no,
1: jo.
0: No jasně, zaspíváme si, představíme si to v tom vlaku.
1: Jsi mě trošku zaskočila.
0: Ne, představíme si to, jako jdeme v tom
1: jenom
0: vlaku.
1: Jenom zdůrazníme, odpoledne no. Soutěžíme u lístky, jo.
0: Jo, jo,
1: tak,
0: od 15
1: jednou, jo.
0: No! A ta průvočí tam, uklidněte se.
2: Everlasting Club.
0: Pojď se, Maňo! Pojď k nám, pojď se přidat.
1: To je legenda. Takže legendy v Třebíblicích. A hele, od Sandry už nejdaleko tady k tomu. Protože i to je taky legenda.
0: DJ Bobo.
1: Ten tam bude možná někdy příště. Letos ještě ne.
0: Ale navždy v našich srdcích, DJ Bobo. Everybody.
1: Tohle to je úplně jako nejvíc legendární song od DJ Boba.
0: Já jezdil na starý splavy.
1: A to jenom poutávka na to, že dneska večer od 18 hodin vás taky u nás na Hit Radio Nord Music čeká Hit Radio Classic, kde si poslechnete ty největší pecky 80, 90 a milénia, kam samozřejmě DJ Bobo patří, že jo?
0: No je.
1: Tak už jdeme
0: a
1: na to.
0: A tohle fakt máchač, ever.
1: Pojďte, ever. Jdeme na to, všichni tancujeme.

0: Anderson, alibi. Máš nějaký alibi?
1: Já nepotřebuju.
0: Kdy jsi naposled potřeboval alibi?
1: Kde jsi včera bol?
0: My doufáme, že žádný potřebovat nebudete, že jste k sobě upřímní a fair. To je nejlepší, hlavně si nelhat, protože se nemůže stát žádný průser zbytečný. To vám přejeme tady zítra, Radio Not Music, vaše LSD. No a jsem řek, hlavně krásný start do nového pracovního týdne.
1: No a že bude, protože neseme velice dobré zprávy. Jak se říká, my jsme dnes posly dobrých zpráv. A od teďka bude už jenom dobře. Přátelé, bude dobře a ještě lépe. Za náma jsou ledoví muži. Pan krácer vás Bonifác, taky ano. Ledová žena Žofie, ta zamkla zimu. A skutečně se tak stalo. Teď poslouchejte teploty následujících dnů. Jo, já půjdu pěkně od zítra, jo. Takže zítra 18, pak 19, 20, 22, 24, 26, 26, 26 a příští středa 28 stupňů Celsia. Se zapotil.
0: No, to se teprve zapotíš.
1: To znamená, že zima už je definitivně pryč.
0: To jsem ráda, že jí Žovka zamkla.
1: A bude krásně a už dneska to začíná.
0: Takže začaly nám dobré časy.
1: Dobré časy.
0: Je na co se těšit, nabereme dobrou energii. Já jsem na to zrovna myslela, že kdyby my jsme takovýhle počasí měli aspoň 8 měsíců v roce, 8-9, tak je nám tady všem dobře, nikdo by nemusel na ty dovolený utrácet ty prachy, rozumíš? Takhle by tam všechno by to bylo hezký. Člověk má lepší náladu, je mu dobře, má hodně energie,
1: to kdyby,
0: hodně
1: kdyby.
0: Světla, hodně sluníčka.
1: Znáš to, kdyby, no, ryby.
0: Takže si to hlavně užijte, protože to máme už jenom na červen, červené, srpen, jo?
1: To je
0: takže
1: vlastně fakt, že září za chvilku.
2: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz
3: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
4: Fakt? A kam pojedeme?
3: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
4: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím.

0: u Sambularu a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, vejplatu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.
1: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
2: Existují oslavy, na které se jen tak nezapomíná. A pak jsou oslavy, na které se chodí. Toyota Gosei Czech slaví 25 let a otevírá dveře všem přímo v Klášterci nad Ohří. Sobota 13. června Open Air Festival. Like it, 100 zvířat, David Koller. Zábava pro děti, atmosféra pro dospělé, den pro všechny. A vstup neřešíš, je zdarma. Toyota Gosei Czech slaví 25 let. Buď u toho.
3: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
4: Bauhaus, když se to má podařit.
5: Pozor, důležitá změna. Tradiční chabařovická pouť se letos kvůli opravám náměstí přesouvá na letiště v Ústí nad Labem. Již tento víkend vás čeká 31. ročník s více než 40 atrakcemi, stánky, občerstvením a parkováním zdarma přímo v areálu.
6: trenirkarna.cz.
7: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
6: trenirkarna.cz.
8: Housebrand Café per favore? Si signora.
9: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
12: Hit Radio. 3 dny. 1 trať. A tvoje závodnický já v extázi. Vyhraj v soutěži Rychlá pětka 2 třídenní gold vstupenky na MotoGP v Brně. Nastartuj svoje motory každé všední ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
13: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.
14: Hit Radio Nord Music.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.
16: Hit Radio. S Marcelou a Martou.

0: Sigala. Je tady 10. hodina, přichází Robert, pojďme se podívat, jak to jezdí na silnicích.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na Chomutovsku, u Račitic ve směru od 5 psů bouralo nákladní auto mimo komunikaci a projíždějte tam hodně opatrně. A ještě D8, 23. kilometr ve směru na Prahu, tam máme bouračku osobního auta s dodávkou. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Přijď si to s námi užít naplno. V neděli 24. května od 13.30 na Hippodromu Most pořádáme tradiční dostihový den cenu první dámy České republiky. Čeká tě napětí na dráze, skvělá atmosféra, program pro děti i dospělé a bohatý stánkový prodej. Fandíš dostihům nebo si chceš jen užít krásný den s rodinou a přáteli? Tady budeš správně. Hippodrom Most. Neděle 24. května od 13.30. Těšíme se na tebe.
3: Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto
4: nábytek. Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
5: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
1: 10 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Vláda dneska projedná navýšení rodičovského příspěvku. Ten by se mohl zvýšit z 350 tisíc na 400 tisíc korun. Kabinet Andreje Babiše má také řešit návrh, aby jednodenní dálniční známka platila 24 hodin, nejen do půlnoci v den zakoupení. Projedná také mimo jiné změny u trestných činů proti životnímu prostředí. Ceny ropy dál rostou a stouply dokonce až na nejvyšší hodnotu za 2 týdny. Naděje na ukončení konfliktu v Iránu totiž zeslábly. Nervozitu na trhu vyvolal útok na jadernou elektrárnu ve Spojených arabských emirátech. Investoři se také obávají, že americký prezident Trump bude konflikt dále eskalovat. Vojáci ze žateckého praporu cvičili s technikou na mosteckém autodromu. S obrněnými transportéry Pandur a nákladními auty Tatra tam trénovali, jak se vojenská technika chová ve vyšší rychlosti, než jsou zvyklí. Na poligonu si vyzkoušeli smyk zadní i přední nápravy, brždění a vyhýbání v kopci i v zatáčce. A jak se takový 20-tunový kolo chová za nepříznivých povětrnostních podmínek. A 20-letá tenistka Nicole Bartuňková se po 8finálové účasti na turnaji v Římě posunula ve světovém žebříčku o 29 míst na životní 65. pozici. Nejlepší česká hráčka Karolína Muchová se vrátila do první desítky, kterou uzavírá. Linda Nosková si na 12. pozici vyrovnala nejlepší postavení v kariéře.
2: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků? Sportareál Klíny.
1: Na severu Čech bude dnes dopoledne až skoro jasno, odpoledne polojasno až oblačno a na horách se místy vyskytnou přáňky. Teploty 17 až 20, na horách tam to bude do 15 stupňů Celsia.
6: Tak to byl náš Robert, zprávy počasí a samozřejmě 10. hodina a pokračuje s váma vaše LSD. Lucka s Danem.
7: Já bych chtěl říct, že Robert je vždycky náš. Vždycky.
6: My jsme všichni svoji.
1: Vždycky?
7: Vždycky a vždycky bude.
1: Náper.
6: Jsi můj.
8: Hit Radio Nord Music.
7: Zapomeňte na krávy se sluchátkama. To nebyla na tebe, Lucie.
6: Já je mám na uších, teď jsem chtěla říct.
7: Nebyla řeš o tobě, ale za chvíličku si o tom popovídáme.

0: Offenbach na Hit Radio Music s váma, vaše LSD Lucka s Danem, a krásný den.
1: Trošku to znělo jako Johann Sebastian Bach, taky to je podobný, viď? No, no. Offenbach, Bach, Bach jako Bach.
0: ale je zase hezký, že my ještě známe. No, na Sebastiana Bacha jsou nová generace už, no. Možná pochybuje, o čem my mluvíme.
1: Teď ale pojďme k tomu, co jsem říkal. Zapomeňte na krávy se sluchátkama, nemyslím tím moderátorky, ale klasické krávy, protože... No, řekni to.
0: No ne, tak... My v rádích vždycky moderátoři máme na hlavě sluchátka, tak Dan si tenhle ten vstup úplně užívá, aby mohl říct, že mají krávy... Na hlavě sluchátka.
1: Ne, pojďme si vzpomenout na film Slunce, seno. Mm-hmm. Když přišel první díl Jahody do kin, tak každý se tomu smál. Krávy a sluchátka, rozumíš? Úplně nesmysl. Pláničková metoda, tak. Zvýšení dojivosti. Blbost.
0: Myslíš, že budu dojit lépe?
1: To nevím, ale...
0: potom, ale co tady pracuju?
1: Teď vám dám důkaz toho, jak... Pan Troška, vůbec Slunce, seno, byli vizionáři. Prostě v té době to všichni brali jako strašnou legraci, že to je nesmysl, úplně blbost. A teď se ukázalo, že v Americe to povýšili ještě kousek vejš a dávají krávám ne sluchátka, ale virtuální brýle, kam jim promítají louku. Oni zůstávají ve stáji, nikam nechodějí, stojí tam a v očích vidí tu louku a oni líp dojí a myslí si, že jsou na té louce. Chápeš to? Jako dnešní doba, jak se to posunulo?
0: No, to není o to, já nevím, se to úplně posunulo. Vím si, že ta kravička se ani neprojde.
1: Neprojde.
0: Ty vlastně jako zblbneš ten mozek, jakože ona je pocitově na louce, ale nechodí, že jo? Neužije si to, nespásá tu trávu.
1: Ale vidí to prostě.
0: To je takový hrozně.
1: Je to smutný, jo?
0: Je to hrozně
1: je to smutný, ale děje se to a vidíš, a my jsme se smáhli krávám se sluchátkama. To je mazec. Neuvěřitelný.
0: Když si to ještě řekni třikrát, krávy se sluchátkama, mě to nevadí.
1: Tak já, když jsem byl poprvé na filmu Slunce, seno, jahody, tak mě překvapily krávy se sluchátkama. A ještě, když jsem pak přijel domů, tak jsem táto je právil, tati, tam doma měli krávy sluchátka.
0: Co říkáš tady doma? Mám tam jednu krávu, ta má každý den od 9 do 12 na sobě taky sluchátka.
1: Když přijdu za mnou na kafe, tak říkám, hele, když jsem musel chodit do kina. Na film Slunce, seno, aby viděl krávy, jak mají sluchátka, a dneska to mám každý den v práci. A tím bych to asi uzavřel. Nebo mám dát ještě škopkovou.
0: Pojď, tak když už jsme v tom.
1: Když jsme už v tom, tak to ještě dokončíme škopkovou.
2: Já bych chtěla říct, že u nás jde přestavba tak rychle, že my už dnes se máme líp než zítra. Pozítří. Včera. No včera si to přece říkal předsedo.
1: A vy se máte ještě líp, protože máte nás.
0: Krásný den. Dopoledne.

0: It's gonna be okay. Robin Schulz a James Blunt. A my věříme, že u vás je taky všechno okay. A pokud není, tak jsme tady my dva.
1: My to zařídíme.
0: LSD. Ano. Jediná legální droga na severu Čech. Jsme tady pro vás a my děkujeme, že jste s námi.
1: No a protože víme, že jako posluchači máte velice rádi příběhy, každý rád poslouchá příběhy, tak právě proto mám pro vás podcast Zipalovačka, ten je z našeho nového Hit Rádia 90, ten můžete ladit na našem dabu a je tady už šestý díl, který se věnuje áčkovým hvězdám Hollywoodu 90. let a mimo jiné Markéta s Michalem probírali techtle mechtle herců z Titanicu.
2: Měl někdy něco Leonardo a Kate spolu?
3: Ve skutečnosti? Tohle nikdo nikde...
2: Neříkej mi, že po natáčení takhle dlouhýho filmu neměli jako volnou chvilku a že do toho auta neskočili opravdu.
3: Ale zahráli se potom ještě v jednom filmu.
2: No právě, že oni se potom ještě spolu objevili a vlastně
3: dneška
2: jako...
3: se kamaráděj.
2: No.
4: Kamaráděj se, jo.
3: No, teď jsme se někde vyfotili. Jako
4: historku, že on je Česnek, když se měli líbat v tom filmu, aby to nějak jako znechutil, ale jestli to je pravda, no ne, jako nevím, jako, těžko říct, to se někrát psalo,
3: protože ho všichni milovali.
2: S upírem,
1: no?
0: No,
1: Techtle mechtle. Kate a Leonardo, co?
0: Tak to jsou takový ty techtle mechtle drby, že jo? Hele, ale Dane, my jsme tady už spolu 365 dní a taky jako nic. Proč by zákonitě musela Kate s Leonardem něco mít?
1: Nemuseli,
0: stačí. Podívej se na nás dva.
1: Že jsou kamarádi, my taky.
0: Přesně, jsme taky jenom kamarádi.
1: Samozřejmě.
0: Ale... Sajme na ten zadek.
1: Já jenom ještě, než to dokončím. To sahání na ten zadek. Chci říct, že podcast Vypalovačka najdete na všech podcastových platformách a můžete se ho dát třeba cestou do práce v autě.
0: A ty vypal. Odpal. Hit Radio.
5: K obědu podáváme na Hit Rádiu speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie. Hlavní chod, mega hit, na který si zapomněl. A desert, tvoje vlastní srdcovka. Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář. Každý pracovní den od 12. Hit Rádio.
6: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
7: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
8: Přijď si to s námi užít naplno! V neděli 24. května od 13.30 na Hippodromu Most pořádáme tradiční dostihový den cenu první dámy České republiky. Čeká tě napětí na dráze, skvělá atmosféra, program pro děti i dospělé a bohatý stánkový prodej. Fandíš dostihům? Nebo si chceš jen užít krásný den s rodinou a přáteli? Tady budeš správně! Hippodrom Most. Neděle 24. května od 13.30. Těším se na tebe.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
11: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
10: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602-489-489.
11: No to bych to pěkně zvoral. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce května i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
12: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
13: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
12: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
14: Randíte?
15: A tohle znáte?
14: Bylo to fajn, ozvu se.
15: Sestěhujem se hned?
14: Zapomněl jsem peněženku.
15: Uděláme si selfiečko?
14: Promiň, volá manželka.
15: Mrkneme do pařížský.
14: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
12: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
16: Elite Date, seznamka pro vztah. Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
17: Elitedate.cz.
18: A čelovky vaření a papání?
19: Máme.
18: A batůžek malý a velký?
19: Máme.
18: A co boty a botičky do každého počasí?
19: Jasně, že máme.
18: Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů for camping.
20: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
21: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
22: Tedy nyní dvakrát v Děčíně. Tedy slaví velké zahájení prodeje se skvělými nabídkami, jako jsou výrobky na tvoření od 30 korun nebo naše kufry za neuvěřitelných 260 korun. Zahájení prodeje Tedy tuto středu, Ústecká 1905/8, Děčín. Tedy hýří nápady.
5: Hit Radio.
23: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Latinorytmy, Nicky Jam, Enrique Iglesias, El Perdón, s vámi Hitrádio Nord Music, posloucháte dopolední show LSD, s vámi Lucka Schläger, Dan Rakaský a všem přejeme krásné pondělí.
1: No přátelé, u takových latinorytmů trošku zůstaneme, protože my máme tady v Ústeckém kraji zase opět jeden unikát.
0: Unikát.
1: Tentokrát opravdu velký unikát v celém Česku, protože u nás vznikla první česko-romská restaurace. No kde jinde, než v Mostě se to stalo. A je to takový jako, řekla bych, bufet. Prostě je to takový bufé. Ale prý romská jídla jsou velmi náročná. Například nějaká goja nebo pešváre.
0: Pešváre
1: je typický romský jídlo, podle
0: jako
1: mě.
0: Trošičku.
1: Jo, takže kdyby měl chuť na česko-romskou kuchyni, může jí najít a v Mostě.
0: Proč jako ne, že jo? Já tam teda nebyl ještě, ale asi se tam vydám. Mě by zajímalo, zdali mají třeba v tom jídaním lísku jídla jako cikánská pečeně, cikánský řízek, cikánská omáčka nebo cikánská topinka. To všechno jsou jídla. Tam by se to hodilo.
1: Tak. A oni tady s nějakýma pešváry, rozumíš, goja.
0: Já bych na to šel,
1: přitom už dávno.
0: Jednoduše česky, to je vymyšlený všechno tady to.
1: Cikánská pečeně. Já myslím, že ji tam budou mít a budeš to mít i ve stylu.
0: Samozřejmě.
1: Bude ti se podávat romská rodina.
0: Ne, ale my se tomu vůbec nesmějeme.
1: Která restauraci vlastní mimochodem. A je to rodina, mají spoustu dětí, což Romové mývají, a mají tři a měli to u tří dcer.
0: Takhle až, jo, to jsem nevěděl.
1: No, protože mají tři dcery, aby se nehádali, který jméno by to bylo, tak se to jmenuje u tří dcer, tato česko-romská restaurace. A já jsem si vzpomněla, že přece jenom už jsem staršího data, a když jsem byla malý dítě, tak jsem byla asi měsíc hospitalizovaná v teplické nemocnici.
0: Já myslím, že jsi byla součástí komunity, když jsi
1: no
0: byla
1: právě,
0: malé dítě.
1: No právě, to byla jsem vlastně byla, to teď chci říct. Byla jsem měsíc v nemocnici a to není jako dneska, že tam s tebou je maminka, rozumíš, tatínek, návštěvy pořád, že jo. To tehdy takhle nefungovalo, byla jsem tam samozřejmě sama, uplakaná, nešťastná a nikdy na to nezapomenu. A byla tam se mnou celá řada romských spoluobčanů. A oni byli hrozně vtipli a furt si zpívali pořád. A já si myslím, že za ten měsíc, oni mě pak trošku jako vzali mezi sebe a já jsem za ten měsíc pobytu té nemocnice se naučila cigánskou písničku, kterou si do dneška pamatuju. Nevím vůbec, co to znamená, nevím, jestli to je třeba sprostý, jako jo.
0: Jo.
1: Vůbec netuším, oni se teda tak vždycky tak trošku culili, když jsem se to učila, ale fakt si ji do dneška pamatuju.
0: Tak počkej, a zaspíváš ji teďkon? Zkusíš to? Já trošku změním jenom, takhle, pojď tady do toho. A teď, zkus to.
1: Já neumím zpívat, takže
0: tak
1: omluvte zhoršenou kvalitu, porucha není na vašem přijímači.
0: Prosím.
1: Ale samozřejmě umím.
0: Tak pojď na to.
1: Duj, teču mi da, pálo moj, opalo mi čumida, garekosky kikida, šajilegi, tešu, duj. Ale a fakt, a já jsem vám a dodneška, a nevím, co to znamená, ale dodneška si pamatuju, byla jsem hodně malý dítě. A to je vy, takže ve mně nechali takovouhle stopu Romové.
0: Jo, no ale už v tom byl slyšet ten rytmus, byl to tam, myslím si, že by si mohla klidně i zaskočit v romské restauraci, česko-romské restauraci bys mohla jako vzít brigádu. Pojďme si zjistit, o čem jsi zpívala, zkusíme to.
1: Protože
0: já jsem z Jirkova, tam taky k té romštině není daleko moc, jako já jsem naučený, já to jako trošku znám.
1: Tak jo, tak pojď, ale tak duj, tešu, duj.
0: Tak to je něco jako pojď ke mně, dej mi to, dej.
1: Ježiš, co mě to naučili.
0: Pojď dál.
1: Teču mi da, palo moj.
0: Dej mi tu sílu, má holubičko, dej mi tu sílu.
1: Opalo mi čumida, garekosky kikida.
0: Abych překonal úplně všechno.
1: Šajlagi, tešu duj.
0: Neboj se toho, ty to dáš.
1: To je dobrý, ale vidíš to.
0: No, ty jsi se bál, že to je sprostý, není to sprostý.
1: Není to sprostý.
0: Je to motivační písnička.
1: Takže já teď půjdu do Mostu a budu po ulici zpívat duj, tešu duj, teču mi da, pálo moj, opalo mi čumida, garekosky kikida, šajlagi, tešu duj.

0: a její Marie na Hit Radio Nord Music s váma. Vaše LSD, jediná legální droga na severu Čech, to jsme my dva, Lucka s Danem, a my vám přejeme krásné pondělí.
1: To je prostě tak, kdy se spojí dvě krásný jména. Skupina Lucie, k tomu Marie, a není to první písnička, která se jmenuje po ženě, protože byla i Daniela třeba. Taky, nebo Lucie i Lucie.
0: A oni mají i Lucie, no, a Lucia.
1: Lucia, no, vidíš to, takže ty jména ženský v té písnice jsou strašně krásný. A ta Lucie obzvlášť teda, to musím jako potrhnout a potrhnout, že Lucie, když je Lucie, to je nejvíc.
0: Já jsem, musím poděkovat mým rodičům touto cestou, že mi dali takhle hezké jméno, protože to se jim fakt povedlo. Mně se jméno Lucie líbí. Vždycky jsem říkala, kdybych se tak nemenovala já, tak bych se tak jmenovala moje dcera. Mm-hmm. A ptala jsem se maminky, jak zvažovala, že bych se jmenovala. A ona chtěla, abych se jmenovala Klára. Původně. To je taky písnička, mimochodem,
1: Bočinovský. Koukám na tebe, Kláro, už tak. Několik dní. Hele, ty by si furt byla v písních.
0: Já bych furt byla v písních, ale vím si, že bych se jmenovala Klára Králová. Řekni to. Ne, řekni Krála.
1: Klára Kráva Králová. To počkej, Krála Klára. Krála Klára
0: Klára. Prosím, bys to neřekl, to takže blbý, no. Jsem ráda, že jste maminka rozmyslela, že jsem Lucie, děkuju.
1: Teď si vem, že ses mohla třeba jmenovat taky Miley. To je jo taky hezký, taková Miley. Co? Cyrus, proč ne? Hej, za chvíličku tady bude. A to je taky hezký jméno, ne Miley?
0: A jo, tak pro psa dobrý.
1: Tak si počkejte další tu za chvilku, jsme Hit Radio Nord Music. Hit Radio.
2: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice, tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice, vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
3: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu, nebo občerstvení na svatbu, nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě, až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
6: Domov důchodců Bystřany hledá všeobecnou zdravotní sestru. Čeká vás příjemný kolektiv, stabilní práce, benefity ve formě odměn, sick days, parkování v areálu a další. Pošlete váš životopis na e-mail účetní@dd.bystrany.cz a ještě jednou e-mail účetní@dd.bystrany.cz. Práce, která dává smysl.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Hele, vyšla nová kaplinka.
9: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
8: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
9: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
8: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
10: Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevo

0: co chrání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domov.
1: Hit Radio North Music.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: One Direction. S vámi Hit Radio Nord Music. 10 hodin, 59 minut. Je tady dopolední show, ale zde Luzka Šalegra Narkacký a taky už Robert, který má pro vás zprávy.
1: Z dopravy.
0: Ano.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, na Lounsku mezi Stříbrníkem a Lenešicemi boural tom osobní auto, které skončilo na střeše a na místě vrtulník. Počítejte tam se zdržením. Ještě na Chomutovsku u Račetic ve směru od Pěti psů boural nákladní auto mimo vozovku. Prožijte opatrně. Vaše dopravní info volejte na 800 900
2: 952. Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
3: Hele, vyšla nová kaplinka.
4: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
3: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
4: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
3: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
5: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
1: 11 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. České školy dál omezují používání mobilů. Ministerstvo školství rozeslalo do škol dotazníky. Z průzkumu vyplývá, že omezení přispívá k aktivnějšímu trávení přestávek. Pro omezení mobilů jsou asi 4/5 rodičů. Evropská unie plánuje opatření pro snížení závislosti na čínských dodavatelích. Připravuje pravidla, podle kterých by evropské firmy musely klíčové součástky nakupovat od nejméně 3 různých dodavatelů. Nová pravidla by měla dopad na podniky v několika klíčových odvětvích, například v chemickém průmyslu či ve výrobě průmyslových strojů. V novém pavilonu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem za skoro 2 miliardy korun se porouchal chladící systém. Díky chladnějšímu počasí to zatím žádný vliv na zdravotní péči nemělo, přesunul se jenom sklad léků. Pokud ale nastane extrémní horko, zváží přesun některých operací na původní sály. Dochlazovat se bude mobilními klimatizacemi. Krajská zdravotní objednala nové technologické řešení, které by měla firma dodat na konci června. No a bronzová olympijská medailistka v hodu oštěpem Nikola Ogrodníková se vrátila k závodění. Po mateřské pauze si na extralize družstev Ostravy připsala výkon 53-54 metrů. V prvním startu od předloňského září absolvovala jen 3 pokusy a slavila vítězství.
8: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sport areálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků, sport areál Klíny.
1: Na severu Čech bude dnes dopoledne až skoro jasno, odpoledne polojasno až oblačno, na horách se místy vyskytnou přehánky a teploty 17 až 20, na horách to bude do 15 stupňů Celsia.
9: To byl náš Robert, zprávy, počasí a teďka už pokračuje vaše LSD, Lucka s Danem, krásný den.
6: Hit Radio Nord Music.
0: A někdo sbírá motýle, někdo sbírá kondomy. Za malou chvíli se na to podíváme, je to hodně zajímavý, buďte s námi.

se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a požehnám.

0: Dance Music, s váma vaše LSD.
1: Co se stalo v Lucie? Lucie má dneska dobrou náladu. A takhle, ona od rána mi říká, že něco ví, chce mi něco říct, nechce.
0: Ne, tak jedeme.
1: Tak zkusme to ještě znova, jo.
0: Tak ještě jednou. S váma vaše LSD. 11 hodin, 12 minut, Hit Radio Nord Music, my vám přejeme krásný start do nového pracovního týdne.
1: A dalo to práci, viď, trošku.
0: Tak.
1: Lucie má dobrou náladu, snad se povede to převést i na vás, protože my tady opravdu máme veselo ve studiu.
0: To je blbý, když se směje člověk sám a někdo jiný, viď.
1: Tomu se říká samosmích, jako jo, stane, no. Na to jsou prášky, nebo jak. Tak ale pojďme teďko na to, co jsem sliboval. Každý máme nějaké koníčky, něco sbíráme a máme tady jednu norku z Norska, která nešetří svoji norku a sbírá kondomy. No ale opravdu, to, já si to nejmyšlím. Jedna norka si v tom našla zalíbení. Ono to asi, může to jako znít nechutně, ale...
0: No norka má norku a ta norka už tam měla 2000...
1: Norku. No.
0: Prostě si představte, že jedna norka má doma vystavených 2000 kondomů a vystavuje si je po celý stěně v ložnici.
1: No ale
0: má
1: pozor.
0: Tam normálně, pozor, ona tam má fotku toho borce, toho týpka a pod tím má ten kondom. A já jsem si teda všimla, že každý kondom je jinak dlouhý. To je taky
1: to
0: dobrý.
1: Tak bývá, Lucie. Opravdu, já nevím, jestli...
0: Já už jsem přestala se zvykla.
1: Je to proto překvapení, je to pokaždé trošku jiné, ano. Teďko tady Lucie opila Ameriku, že každý kondom je jinak vytáhnutý. Navíc jsou použité ty kondomy, jo, což jim přijde jako trošku jako nechutný, ale tak má památku na ty frajery aspoň teda, no, a ví, a teď si pozve dámskou návštěvu, teda pánskou návštěvu, tak jo. Ten ví, že prostě asi něco bude, že není úplně jako puritánka.
0: No, a když si pozve dámskou návštěvu, nějaký tak, kámošky, tak právě podle té dílky, jak si říkají, jo, tak na tohle mi dej číslo, prosím, přesně, tam vidí tu fotku, vidí tam tu dílku.
1: Takhle nějak to funguje u holek,
0: no. Nějak to jako funguje. Já bych teda jenom chtěla podotknout, že možná se inspirovala vámi muži, protože kdysi vy jste si dělávali jako čárky, se říkalo.
1: Taky.
0: Když si kluci dělali čárky.
1: Zářezy se tomu říkalo.
0: Dobře. Já jsem jenom prostě chtěla říct dvě věci o té paní Norce, jo.
1: Povídej.
0: Za prvý je pěkný prasátko, protože si doma vystavuje použitý kondomy po stěnách. A za druhý je pěkný prasátko, protože jich tam má 2000.
1: Lucie nezávětí.

0: Výborná trojka na Hitrádu Nord Music, tak to byly David Guetta, Terry Swims a Tones and I, Gone, Gone, Gone, tady dopolední show LSD s vámi Lucie Schläger, Dan Rakacký, díky, že jste s námi, že posloucháte, přejeme krásné pondělí.
1: Hezký den, přátelé, no a samozřejmě dneska to zase vypukne, ve 20 hodin 20 minut pokračuje mistrovství světa v hokeji, některé neuvidíme své muže, protože půjdou do hospůdky, ve 20:20 začínáme, hrajeme proti Švédsku, myslím si, že ten sobotní nevydařený zápas proti Slovinsku, že tam máme takový trošku
0: škraloup.
1: Škraloup, přesně
0: bych,
1: tak,
0: ano.
1: Ano. A je potřeba napravit si reputaci, což bude se Švédama docela těžký. No a pojďme se podívat ještě tady na ty Slovince, o kterých jsme tady dneska ráno už mluvili. Já nevím, jestli to nevíš, anebo naši posluchači.
0: Já už to vím.
1: Ale za Slovinsko chytal chytal Čech Lukáš Horák, který mimochodem odchytal, nebo on ji neodchytal, ale byl součástí golmanského týmu v mistrovské litvínovské sezóně v roce 2015, kde chytal Pavel Francouz, jako dvojka tam byl Lukáš Horák a Lukáš Horák prošel Litvínovem a pod rukama z Dende Orsta, který trénuje golmany nejenom v Litvínově, ale taky několik let v nároďáku. A tak jsem na ten zápas tak koukala, říkala jsem si prostě, jak je možný. To byl prostě Horákovo, podle mě, životní zápas za to Slovinsko. Zničil nás, vychytal nás.
0: Takže Čech zničil Čechy.
1: Čech zničil Čechy, přesně tak to je. Přesně tak to je. A my už za chviličku zavzpomínáme na ty doby, kdy Lukáš Horák vyrůstal v našem žlutočerném Litvínově a budeme volat trenérovi golmanů Zdeňku Orctovi, tak zůstaňte s námi.
0: A zeptáme se ho, co nám to udělal.
2: Bezpečnost má zelenou od kooperativy. ANEP, kyberbezpečnost pro každého.
3: Většina českých dětí tráví čas na internetu o samotě. Téměř každé páté dítě poslalo svoji intimní fotku, která ale z internetu nikdy nezmizí a může se stát nástrojem vydírání. Jak o těchto rizicích s dětmi mluvit, nám poradí Martin Kožíšek ze Safer Internet Centra. Dobrý den.
4: Dobrý den. Asi nejdůležitější je důvěra. Dítě se nesmí bát přijít za vámi, i když udělá chybu. A naučte děti naši krizovou trojčlenku. Za prvé, pokud se v komunikaci cítí nepříjemně, mají okamžitě ukončit. Za druhé, pořídit si screenshot jako důkaz. A za třetí, vše nahlásit vám, rodičům.
3: Děkujeme za radu. Podrobný manuál najdete na stránkách bezpečnostmazelenou.cz.
5: Já z tebe snad vykvetu.
6: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
5: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
7: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
8: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
7: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
9: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
10: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás. V nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech. A s dopravou zdarma. Když sedací soupravu, tak tu nejlepší. nejlepší@nabytek.cz.
11: Jo, ještě beton.
12: Přepočítávám trasu. Pokračujte rovně. Po 5 metrech u ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skružovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace. Po 2 metrech váš cíl je vpravo.
13: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus. Když se to má podařit.
14: Chomutovské slavnosti letos 23. a 24. května. Nenechte si ujít císařské manévry, řemeslný trh a vyprávět bude sám generál Laudon. Vystoupí kejklíři, tanečníci, šermíři, sokolník a další. Chybět nebudou atrakce a soutěže pro děti, dobové kolotoče a střelnice.
15: Zve vás statutární město Chomutov
14: a generální partner Severočeské doly AS Chomutov.
15: Více na chomutov.cz.
11: Toto je?
16: Dobrovárt, vezeme vám pračku.
11: A co teď?
16: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
11: No tak to si rozumíme.
17: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
18: Randíte?
19: A tohle znáte?
18: Bylo to fajn, ozvu se.
19: Sestěhujem se hned?
18: Zapomněl jsem peněženku. Uděláme si selfiečko?
19: Promiň, volá manželka.
18: Mrkneme do Pařížský.
19: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
20: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
21: Elite Date, seznamka pro vztah.
22: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
21: Elitedate.cz.
23: Tedy nyní dvakrát v Děčíně. Tedy slaví velké zahájení prodeje se skvělými nabídkami, jako jsou výrobky na tvoření od 30 korun nebo naše kufry za neuvěřitelných 260 korun. Zahájení prodeje Tedy tuto středu, Ústecká 1905/8, Děčín. Tedy hýří nápady.
24: Hit Radio.
25: Zlepši si náladu.
24: Zlepši si náladu.

0: Velká pravda, bez hvězd nejsou souhvězdí, tohle byly hodiny. Na Hitrádu Nord Music s vámi dopolední show LSD Lucka Schläger, Dan Rakacký. Přejeme krásné dopoledne.
1: No přátelé, golman z Mostu Lukáš Horák zničil v minulém zápase se Slovinskem na mistrovství světa Česko. Chytal za slovenský nároďák a teď je tam za hvězdu ve Slovinsku.
0: Ano.
1: A my na telefonu už máme Zdeňka Orsta, litvínovského trenéra golmanu, který také spoustu let trénoval brankáře v národním mužstvu a taky Lukáše Horáka. Tak Zdeňku, ahoj.
0: Ahoj.
2: Ahoj, dobrý den.
1: Ahoj Zdeňko, prosím tě, my jsme se tady s Danem chtěli zeptat za nás všechny slušní spoluobčany, co s nám to provedl?
0: Co s nám to udělal?
1: Ty jsi prostě, jako... ty jsi toho Lukáše jako... takhle vytrénoval, aby nás pak vychytal?
2: Ne, to je pomsta Radimovi Rulíkovi od Lukáše Horáka určitě, protože on tady vlastně byl Lukáš za Radima a moc šancí tady nedostával, tak jsem mu asi tímhle způsobem trošku pomstil a vyšel mu ten zápas náramně.
0: Jako bolelo to v sobotu, bolelo to, musím jo. Říct, ano.
2: Ale jako musím říct, že já jsem na to koukal a fandil jsem jako, byl jsem rozpolcený teda jo. Po dlouhý době, protože samozřejmě fandím Čechu, to je jasný. Ale samozřejmě tam nějakou máš tu osobní vazbu, když toho kluka vychováváš nějaký rok, tak mu přeješ taky. Tak je to tak strašně těžký pro mě. Já jsem říkal, tak kdybychom vyhráli v prodloužení, bylo to dobrý. Bylo by to super, ale tohle to už bylo jako trošku přes čáru.
1: Každopádně Lukáš Horák prošel tvojí golmanskou školou. Jaký byl Zdendo? Co říkáš na tu jeho cestu?
2: Já si myslím, že to byl... velice takový jako pohodový kluk, neřekl bych, že byl úplně extra pracovitý. Jako znám pracovitější golmany, co jsem si tady zažil v Litvínově, ale byl poctivý, to, co se mu řeklo, udělal, ale měl velmi dobře nastavenou hlavu, jako moci z věcí, které se mu nepovedly, když se nějaká nepovedla, nedělal. A to si myslím, že je teď právě vidět. No.
1: To se chci
2: bohužel
1: právě...
2: On jenom v Litvínově nedostal tolik šancí asi, kolik by mohl, ale to pak je, to když pak můžu ještě doplnit nějakou informaci o něm, jak to vlastně tady probíhalo.
1: No klidně pověz, protože vlastně v té době tam byl Pavel Francouz, že jo, což...
2: Ano,
1: je obrovský...
2: to byla jasná jednička, ano. To byla jasná jednička tady a doplněk byl Kuba Soukup v podstatě, Horis a ještě tady byl Petrásek. A tyhle se vlastně točili za Pavlem Francouzem a vlastně přišlo období, kdy oni chytali víceméně za Most, to byla první nejvyšší soutěž tenkrát, druhá nejvyšší soutěž, první liga. A vlastně Lukáš přišel s tím, že má nabídku z Grenoblu a já jsem šel nahoru za naším vedením, kde byl vlastně Jirka Schläger a Kyslík a rozhodoval se o tom, jestli Lukáše podržíme a... Tím pádem já jsem říkal, že mu ale ukončujeme podle mě kariéru, anebo ho pustíme na zahraniční angažmá, kde si myslím, že může pokračovat, protože to je velmi dobrý golman a u nás tu důvěru. Bohužel od některých trenérů, jako byl třeba Radim Rulík, v té době neměl takovou, jakou bych si já třeba představil, protože já jsem i v něj, i v Soukupa vkládal, jako že by z nich mohli být extravizují golmani. Ale to jsem si myslel já, ano.
1: Takže se to všechno, ale zrodilo se to všechno v Litvínově. My jsme ho pustili do Grenoblu, kde se vychytal, ano. Našel se ho tam vlastně ten trenér teďka slovinského nároďáku, který se ho vzal do Slovinska a je z něj hvězda.
2: Přesně tak.
1: To je hezký.
2: Přesně tak, zjemně. A ještě tam chybí Norsko, ale jinak je to komplet.
1: Ale Zdendo, ty jsi vlastně vychoval 4 golmany pro nároďák. Pavla Francouze, Pavla Čajena, Šimona Zajíčka, teď vlastně i Lukáše Horáka, byť je to pro slovinský nároďák. Kde bereš tu, ty máš nějaký kouzlo speciální, ty jsi jako vlastně trenér století, ty golmany, ty to máš prostě v maličku.
0: Tahá z klobouku.
2: Ne, jako jestli tam je něco takového, že to vlastně o těch golmanech se, řekněme, nevědělo v mládežnických, kromě Horise. Kromě Horise se v podstatě v mládežnických kategoriích o těch brankářích třích nevědělo. Zajda ani Francíz minimálně ne prošli, ale minimálně prošli nějakýma těma. A pak prostě to je štěstí taky, no. Tak jako jsem za to rád, samozřejmě je mi, jako dělá mi to dobře, to bych lhal, kdybych řekl, že ne. Ale je to taky o tom, jaký máš štěstí, že trefíš ty talenty a oni to pak taky dotáhnou a musí mít vůli a je to jejich, hlavně jejich zásluha.
0: Já bych to jenom doplnil, že jsi prostě táta dobrých golmanů. Takhle.
2: Jo. Dneska jsem mluvil se Zajdou, tak jo, tak nějak to tak je. No.
1: To je hezký. My jsme za tebe samozřejmě na severu strašně rádi. Mimochodem, dneska měl Litvínov první trénink pod vedením Roberta Reichla. Tak jaký byl, nám takhle řekni, aspoň telemostem?
2: No tak byl to seznamovací trénink. V podstatě tato část přípravy patří hlavně pod kondičního trenéra, kterého jsem dneska viděl po dlouhý době, který shodou okolností je taky bývalý brankář. Takže to je jeho parketa a v podstatě já jsem se spousta klukama viděl po delší době, některý jsem viděl poprvé, ale viděl jsem tam právě třeba Zajdu a Adama Kubíka, to jsou golmani, a ty mě zajímají a ty už jsem si samozřejmě hejčkal, s tím jsem se bavil víc.
0: Zdenku, úplně poslední otázka na závěr. Jak vidíš dnešní zápas Česko-Švédsko, ale normálně popravdě?
2: No.
1: Nelži.
2: Popravdě, tak samozřejmě fandím, ale já fandím vždycky, to je stejný, jako když je Litvínov a říkají mi, tak jak to dneska bude, to se mě ptá každý, pokaždý, jako jak to. A já bych strašně chtěl pokaždý vyhrát a my jsme pokaždý prohráli, že jo, takže ono...
1: Takže nic neříkej.
0: Tak radši asi, nic.
1: Takže nic neříkej.
2: Přesně tak už na to odpovídám.
0: Dobře, ok, tak děkujeme moc.
1: Tak Zdeno, my ti děkujeme, že jsi pro nároďáka, pro tuhle malou zemi vychoval tolik úspěšných golmanů a samozřejmě přejeme co nejvíc štěstí v té nové sezóně s Litvínovem, pochopitelně.
0: Jo, a my ti toho Horáka odpustíme teda.
2: Jo, dobře, díky moc a já vám moc krát děkuju.
0: Děj se hezky,
1: krásně. Ahoj.
2: Ahoj.

0: Hit Ráno Rock Music. Vaše LSD, Lucka s Danem se pomaličku, ale jistě loučej, protože máme 11 hodin 46 minut.
1: Za chvíli srdcovky, tak nezapomeňte, že dneska odpoledne.
0: Ale jistě loučej, protože máme 11 hodin 46 minut.
1: Za chvíli srdcovky, tak nezapomeňte, že dneska odpoledne v naší odpolední show s Katkou a

0: a my se ho dáme společně s vámi, jo? Ale
1: buďte u toho, ano, mějte se krásný, hezký den, ahoj.
0: Krásný den.
2: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
3: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
4: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
5: Jaké boty a kabelky na léto? Na e-obuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože e-obuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na e-obuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
6: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
7: Aha.
6: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už.
7: A co SSB?
6: SSB? Co je SSB?
7: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
6: A to je nějaká nová investice?
7: To je stavební spoření od Buřinky.
6: Aha, a kde se to dá stáhnout?
7: No normálně v Georgii.
8: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
9: Radíte?
10: A tohle znáte?
9: Bylo to fajn, ozvu se.
10: Sestěhujem se hned?
9: Zapomněl jsem peněženku.
10: Uděláme si selfiečko?
9: Promiň, volá manželka.
10: Mrkneme do Pařížský.
9: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
11: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
12: Elite Date, seznamka pro vztah.
13: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
12: elitedate.cz.
14: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
15: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
16: Housebrand Café, per favore?
17: Si, signora.
18: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
19: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
12: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Hit Radio Nord Music.
8: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu. Hit Radio. Hit Radio. K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie. Hlavní chod, mega hit, na který si zapomněl.

0: Without you.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.
3: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na Lounsku mezi Stříbrníkem a Lenešicemi. Bouralo tam osobní auto, které skončilo na střeše. Počítejte tam se zdržením. A ještě na Litoměřicku v Hošce v ulici Kvinici probíhá výstavba kanalizace. Provoz je řízen kyvadlově. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
4: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý beton ST Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
7: Hey, this is Ava Max. All the hits.
8: Mami, proč máme všechno od konceptu?
9: To jen se zeptej, tatínka.
10: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
11: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
12: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. České školy dál omezují používání mobilů. Ministerstvo školství rozeslalo do škol dotazníky. Z průzkumu vyplývá, že omezení přispívá k aktivnějšímu trávení přestávek. Pro omezení mobilů jsou asi 4/5 rodičů, informuje o tom Česká televize. Bývalý poslanec Dominik Feri dnes u soudu znovu odmítl obžalobu ze znásilnění. 29-letý muž je obžalovaný z toho, že se v roce 2015 při styku s tehdy 17-letou dívkou sundal kondom, i když s tím nesouhlasila. Skutek se podle Feriho nemohl odehrát, tak jak tvrdí poškozená žena. Není vyloučené, že by dnes mohly zaznít také závěrečné řeči. Teď se podíváme k nám.
3: Ústecký kraj podpoří nadané žáky. Kraj uvolní ze svého letošního rozpočtu 777 000 korun, které poputují na podporu nadaných žáků středních škol. Program, který běžel už v minulých letech, je zaměřen na rozvoj vědomostí, dovedností, tvůrčí činnosti i kritického myšlení. Do projektu se letos přihlásili 4 školy, příspěvek dostane 28 studentů.
2: Hokejový servis Hit Radio.
13: České hokejisty dnes čeká třetí zápas na mistrovství světa ve Švýcarsku. Večer nastoupí ve Friburgu proti Švédsku a pokusí se odčinit nečekanou sobotní porážku 2-3 v prodloužení se Slovinskem. Češi proti Švédsku nastoupili na mistrovství světa i před rokem, kdy s ním ve čtvrtfinále prohráli 2-5. V této sezóně český tým prohrál se Severany na turnaji Karjala 1-3, na švýcarských hrách 0-5 a na českých hrách 2-4. Poté na švédských hrách v Ängelholmu slavili Češi triumf 3-1. Dnešní duel startuje 20 minut po 8. hodině večer.
14: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
15: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků? Sportareál Klíny.
3: Na severu Čech bude dnes odpoledne polojasno až oblačno, na horách se místy vyskytnou přehánky a teploty 17 až 20, na horách 12 až 15 stupňů Celsia.
2: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
16: Je pondělí 12 hodin 2 minuty, přeju vám naprosto pohorové poledne. Jak se máte dneska?
0: Já vím, že je to zvláštní otázka, že v pondělí, jak se asi tak člověk může mít v pondělí, no, po víkendu zase zpátky v práci, to je nepříjemný. Na druhou stranu, po víkendu ve 12 hodin jste se opět dočkali vašich oblíbených srdcovek. Mám tady připraveno 5 fantastických hitů a zároveň budeme vzpomínat k tomu všemu taky na vaše dětství a na vaši pubertu. Tak co může být lepšího takhle v pondělí, než poslouchat Hit Radio? Začínáme Outcast!

0: naprosto dokonalá srdcovka s číslem 1. Takhle se má začínat v pondělí. Outcast, heja, je 12 hodin 6 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Když se vás teďko zeptám, co vám chybí, jo, tak takhle, vzhledem k tomu, že je 18. tak to bude předpokládám výplata, co přišla minulý týden. Ano, ta už je nenávratně pryč. Ale co vám chybí z 90. let? Nebo 80. Prostě z doby, kdy jste vyrůstali. Úplně v klidu se zamyslete, popřemýšlejte a napište mi to na 777-937-777, což je WhatsApp Hitrádia, nebo můžete poslat i hlasovku. Je jedno, co to bude, jestli jídlo, věc, hra, zážitky, prostě cokoliv. Když by se vás zeptali třeba vaše děti, jo, nebo vnoučata jednou, co vám chybí z 90. Co by to bylo? Těším se, dejte mi vědět. My si zatím dáme hit z roku 1990, německý projekt Enigma. Bude to taková malá modlitba za lásku. Já taky popřemýšlím, jsem zvědavej, na co všechno přijdeme. To bude nostalgický pondělí. 777 937 777. Teď Enigma.

Je ne dors plus. Je te désire.

0: Živágo Celebrate na Hit Radio a rok 1996.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Páni, toto letí, to už byla srdcovka s číslem 3. Máme před sebou poslední dvě a pak ještě jedna bonusová, která bude opět na vaše přání. Než se k tomu dostaneme, tak pojďme na vaše vzpomínky. Co vám chybí z doby, kdy jste vyrůstali? 80-ky, 90-ky. Píšete na 777-937-777, což je WhatsApp Hit Radio. Mám tady spoustu zpráv, například ahoj Jirko, mně chybí můj nejlepší kámoš, co bydlel v bytě a ty kraviny, co jsme dělali. Nejlepší bylo, když jsme si z kelímku od jogurtu a ze šňůrky vyrobili vysílačky a povídali si přes okna. Doteď nechápu, že to fakt funguje. Zdraví Lukáš. Eva píše, diskotéky, kinderparty, hry venku, scházím se s přáteli, jenom tak, volnost bez hlídání, kde kdo je. Prostě ten čas, který byl jiný, plný zážitku s přáteli. Tady si jako říkáme, víte, co je jako nejvíc na tom? Že v tu dobu jsme ale byli vlastně jako děti, byli jsme v pubertě a hlídali nás rodiče. A my jsme si říkali, já už chci být dospělý a budu si jednou dělat, co chci. Teď jsme dospělí a vlastně jako nic z toho neděláme, i když můžeme. A vzpomínáme, jaký to bylo, co jsme dělávali jako tenkrát. Jak je to možný? Jak to, že v tom životě se to takhle otočí? No nevadí. Další zpráva. Mně chybí trafiky. Dřív byly na každém rohu a i když jsem nesnášel tam táto vychodit pro noviny a kusovky, tak dneska na to vzpomínám rád, jak jsem stál ve frontě a říkali mi tam, ty jsi malej krásnej, chviť, ty jsi ale vyrostl. Zdraví Lukáš. Hezky. Lucka ještě píše, že jí chybí bravíčko. No a Martin vzpomíná na videopůjčovny. To je skvělý. Na co vzpomínáte vy? Dejte vědět. A my teď zavzpomínáme na rok 2008. Simple Plan, Your Love is a Lie na Hit Radio.

0: srdcovka v pořadí na pondělní poledne. Tears for Fears s hitem Shout. Tohle je taky legenda. Tears for Fears. Velmi zajímavý název. Ovšem není to první název této kapely. Fakt.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Oni se původně jmenovali v češtině Historie bolení hlavy. Zajímavý název. Název Tears for Fears tak našli v knize amerického psychologa, který propagoval takzvanou terapii prvotního výkřiku. To se nám bude v pondělí velmi hodit. Dobře poslouchejte. Pacienti mají křičet, aby uvolnili potlačované trauma. Dokonalý na pondělí. Velmi dobrý způsob. Můžete ho zkusit buď v práci, anebo odpoledne třeba, až pojedete domů autem v centru. Jestli je to u vás rozkopaný podobně jako u nás tady, tak to se opravdu hodí. To budete tak vyklidněný, úplně vyzenovaný. Dneska vzpomínáme na to, co vám chybí z 80. a 90. let. Pavla napsala: ahoj Jirko, já před pár dny vzpomínala na můj kotoučák. Jak jsme s holkama poslouchali hudbu, pak jsem dostala kazeťák a ten mám dokonce dodnes. I kazety, LPčka, desky, no byla to jízda s hudbou. Byli jsme od rána venku a bylo to neuvěřitelné, co všechno jsme vyváděli. Máme opravdu na co vzpomínat. Zdraví Pavla. Pavle, děkuju za tuhle vzpomínku. Kotoučák, ten my jsme doma měli taky. Já dokonce jako malej, tak jsem na pásky nahrával, jak mluvím. A tenkrát mě ani nenapadlo, že jednou na vás opravdu z toho rádia budu mluvit a že vám budu hrát srdcovky. Jsem za to vděčný. Tak co vám zahraju jako poslední srdcovku? To nechám na vás. 777 937 777 je WhatsApp, jsem do rádia. Klidně pošlete zprávu nebo klidně pošlete hlasovku. Co byste chtěli slyšet za srdcovku na přání? Máme poslední hit, pojďme si to pondělí fakt zpříjemnit. Co je ten váš nejoblíbenější hit? Ta vaše srdeční píseň. Dejte vědět, za chvilku ji hrajem.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz
4: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
5: Fakt? A kam pojedeme?
4: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
5: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Šediny? Zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu
7: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
8: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz
9: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
10: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
11: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
12: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
13: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
14: Hit Radio. Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hit Radia. Hokej je lepší s Hit Radiem.
15: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayment.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Jelen na Hit Rádiu zpívá o tom, že všude je fajn, ale nejlíp je tady u nás na Hit Rádiu a právě proto zítra ráno v 8 přijdou do snídaně šampionů. Tak se nenechte ujít exkluzivní rozhovor.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A před námi srdcovka s číslem 6, ta je na vaše přání. Mám tady zprávu. Ahoj, s kámošem jsme si kupovali džíny XXXXL, jenom aby jsme měli co nejširší nohavice jako rapeři. No, do jedné té nohavice bychom se vešli oba dva, ale byly to 90, Vanilla Ice a tak dále, tak to prostě muselo být. Díky za tuhle zprávu, výborná vzpomínka, je to od Míry. Já nevím, měli jste taky tenkrát peněženku na řetězu? Si pamatuju, že jsme s tátou šli do nějakého železářství a musel mi koupit prostě jako stříbrný řetěz, abych měl jako co největší, nejdlouhší a nejdelší takhle řetěz kolem nohy, jo? Za poutko chycenej a dozadu peněženka. No tak tohle byla neuvěřitelná doba a když už vzpomínáme na tyhle rapery, tak já tady mám připravený právě teď americký hiphopový trio, kterým se taky říká pionýři irského rapu. A jestli je zrovna tohle váš, řekněme hudební hrníček, tak v tom možná uslyšíte i stopu legendárních Cypress Hill. Není to náhoda, protože jeden ze zakládajících členů Cypress Hill, první hiphopový party, která získala svoji hvězdu na hollywoodském chodníku slávy, tak tenhle megahit, který nám právě teď začíná produkoval, tak tohle je, dámy a pánové, výlet do roku 1992 a do doby, kdy jsme se možná učili jezdit na skejtu, na bruslích a měli modřiny ze skateparku. House of Pain!

0: srdcovky, teď to byla takový jako malý souboj generací. Předtím House of Pain, rok 92, teď zase 21. století, rok 26 a novinka v našem vysílání Rehab in my head, což ale taky je vlastně jako trošku předělávka jednoho legendárního hitu. Souboj generací, můžeme to tak nazvat, bude opět zítra po 12. hodině, kdy opět uslyšíte jak srdcovky, tak ve zbytku druhé hodiny, té druhé části, opět ty hity, které už pak velmi dobře znáte a některé jsou i opět nové. My si za chviličku dáme například Green Day, nebude chybět ani Leony. No a pak nejnovější zprávy, já to nechápu, 13 hodin, za chviličku, tady, za kolik, za 14 minut to tady je, ten čas letí jak zblázněnej, srdcovky jsou u konce, díky za to, zítra znovu pokračujem.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Zabrušany u Teplic. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu. Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinza na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.

0: toho.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ. Hele, vyšla nová kaplinka.
4: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
2: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
4: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
2: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
5: Chcete čekat na auto celý rok? Nečekejte a vyberte si v Ačkách. U nás ho máte hned.
6: Zde ve vašem regionu nabízíme více než 1000 vozů i hned k odběru a garantujeme vám férovou cenu. Stavte se na pobočkách v Chomutově, Ústí a Teplicích nebo volejte 800 110 800.
7: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
8: A táva!
9: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod čirým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
10: Hit Radio.
11: 3 dny. 1 trať. Tvoje závodnický já v extázi. Vyhraj v soutěži Rychlá pětka 2 třídenní gold vstupenky na MotoGP v Brně. Nastartuj svoje motory každé všední ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
12: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Za minutu bude 13 hodin, neposloucháte Hit Radio, my jdeme na zprávy.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor si dejte na výjezdu z Litvínova směrem na most, bude tam probíhat v pravém pruhu údržba zeleně. A ještě na trase z Chomutova na Karlovy Vary u Pernštejna budou v pravém pruhu probíhat práce údržby. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
3: Trenírkárna.cz.
4: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
3: Trenírkárna.cz.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Já z tebe snad vykvetu.
7: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
8: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.

0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hitradio.
2: Je 13 hodin, dobré odpoledne. U zpráv přeje Lucie Daňková. Za nejlepšího porevolučního prezidenta považujeme i nadále Václava Havla. Ukazuje to aktuální průzkum agentury Stemmark. Druhý nejlepší je Václav Klaus a třetí současný prezidenta Petr Pavel, který si od minulého dotazování mírně pohoršil. Loni na podzim byl v průzkumu Pavel druhý, Klaus třetí. Poslední zůstal Miloš Zeman. V obci Vlkava na Mladoboleslavsku pokračují práce na silnici 1/38. Jedná se o dlouhý průtah obcí, kdy je doprava vedena kyvadlově. Doplňuje mluvčí ředitelství silnice dálnic Jan Riedl.
3: Ve špičkách ji tady usměrňují regulovčíci, mimo špičky pak semafory. Oprava vozovky spočívá v provedení recyklace, takzvaně zastudená, následné pokládce asfaltových vrstev. Obnovíme zároveň i systém odvodnění a dopravní značení. Celkové náklady jsou tady 24 milionů.
2: Práce by měly být hotové začátkem července. 20-letá tenistka Nikola Bartuňková se po osmifinálové účasti na turnaji v Římě posunula ve světovém žebříčku na životní 65. místo. Nejlepší česká hráčka Karolína Muchová se vrátila do první desítky, kterou uzavírá. Linda Nosková si na 12. pozici vyrovnala nejlepší postavení v kariéře. Teď se ještě podíváme k nám.
4: V Žatci nás opět čekají dopravní komplikace. Město Žatec totiž brzy spustí rekonstrukci ulice Svatopluka Čecha. První dvě etapy se budou věnovat západní části u křižovatky s ulicí Volinských Čechů, gymnázia a zemědělské školy. V plánu je uzavírka v celkové délce 3,5 měsíce. U gymnázia nově vznikne šikmé parkovací stání.
5: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sport areálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků? Sport areál Klíny.
4: Na Ústecku bude dnes odpoledne polojasno až oblačno, na horách se místy vyskytnou přehánky, teploty 17 až 20, na horách tam to bude do 15 stupňů Celsia.
0: Jirka Pelnář, Hit Radio.
6: Je pondělí, 1 hodina odpoledne, přijdu taky dobrou chuť k obědu. Máte iPhone? A umíte využívat jeho veškerý potenciál? Odpověď je ne, neumíte. To vám můžu jako říct, to je jasný. No a tak tady pro vás máme i jeden tip, hack, jak se teď aktuálně říká, který vám doslova změní život a který budete potřebovat, když pojedete na dovču. Podrobnosti za chviličku, do té doby Sugar Babes, Lost Frequencies, anebo právě teď hit, který jako první vydali v roce 2012 do rádia Imagine Dragon.
0: Hit Radio Nord Music.

Dívčí trio Sugar Babes na Hit Radio ve 13 hodin a 12 minut. Posloucháte Hit Radio, dneska je pondělí. A pokud jezdíte na dovolenou, platíte eurama a pořád přepočítáváte, kolik to stojí na naše, tak mám pro vás vychytávku, která vám změní život. Pokud teda máte iPhone. Takhle, upřímně, nevím, jestli to funguje i na jiném mobilním telefonu, protože ten nemám, ale já jsem se asi tak 2 hodiny zpátky, cca, tak jsem se dozvěděl tady tu vychytávku a vím, že teda na iPhoneu to funguje. Můžete to zkusit na vašem telefonu, i pokud nemáte iPhone, ale teď budu teda mluvit jenom pro vás, jabkaře, jo. Takže pozor. Já, když mi to ukázali, tak jsem si připadal, že jsem teda jako fakt starý. To jsem si úplně nemyslel. Jestli, když potřebujete přepočítat cenu a koukáte na internet, googlujete aktuální kurz, zadáváte to do online převodníku měn, anebo prostě třeba jenom jako já, obecně počítáte euro za 25 korun, takže potom v kalkulačce násobíte nebo krátíte 25, tak tohle teda pro vás bude úplně revoluční novinka. Vemte telefon do ruky. Odemkněte ho. A najděte si kalkulačku. Normálně klasickou aplikaci, kterou máte v telefonu, kalkulačka, jo? Otevřete kalkulačku. A vpravo nahoře tak je takový piktogram, symbol kalkulačky. A na ten, když kliknete, tak se vám tam objeví základní, vědecká, matematické poznámky a dole pod čarou jsou taky 2 šipky doleva doprava a je tam napsáno převést. Když kliknete na převést, tak vám to automaticky hned hodí převodní měn. A tam si můžete vybrat, jestli dokonce jako eura, nebo jestli tam chcete dolary, nebo cokoliv prostě jinýho, ale bereme to na ty eura. A bere to podle aktuálního kurzu, takže když tam teďko zadám, že třeba kolik je 10 000 korun na naše euro, nic nepočítám, hned se to tam ukazuje. 410 euro 99 centů. Dobrý, co? Ha! Nemáte zač? Není zač! V pondělí 18. května roku 2026 jste se dozvěděli takovejhle hack, který vám změní život, a to jenom tady u nás na Hit Radio. Dobrý, co? Ha, pondělí. Prej, že byl den. Vůbec.

0: Krištof, obchodník s deštěm, ve 13 hodin 23 minut, tak snad to vyobchodoval dneska dobře a nebude pršet. Já se ještě vrátím zpátky k tomu, o čem jsme se povídali před chviličkou, a to je ten převodník měn, který máme v kalkulačce, protože píšete mi, že to funguje dokonce i na Androidu. A já se tady připadám teď jak v Jiříkovo vidění, doslova, jo? V telefonu úplně jednoduše můžeme převádět koruny na eura a obráceně podle aktuálního kurzu, nemusíte nikam na internet, pokud jste neslyšeli, v rychlosti zopakuju, stačí prostě jenom aplikace kalkulačka, kterou tam normálně máte, rozkliknete kalkulačku a teď je tam někde takový obrázek té kalkulačky, tam si na ní ťuknete, dáte si tam, kde je napsáno převést a hned se vám tam ukáže prostě český koruny na eura a obráceně a tam si pak můžete vybírat i ostatní měny. Ale pozor, já tady v tom teďko jako sedím, protože si s váma píšu ještě tady přes WhatsApp Rádia na čísle 777-937-777 a objevujeme Ameriku spolu, jo, protože tam, kde si zadáte, že chcete třeba ty eura, jo, tak já tady ťuknu takhle na eura a najednou se mi tam objeví nahoře ještě lišta, kde je úhel, plocha, měna, energie, síla, spotřeba, délka, výkon, tlak a jestli máte děti, které jsou teď na základní škole nebo na střední a pomáháte jim s úkolama a potřebujete to kontrolovat, tak tohle je prostě jako nejvíc, protože vy si tady můžete zakliknout, že chcete třeba jenom převést spotřebu, třeba kilometry na litry, jo, nebo litry na 100 kilometrů, nebo délka, centimetry na decimetry, nebo na ary, na míle, na námořní míle. Tohle je tak jednoduchý najednou. To je prostě boží, tohle bych potřeboval, teď bychom se potřebovali vrátit zpátky do školy s takovýhle aplikací v ruce, no tak to je nádhera, no. Tak centimetry, ty převádě nebudu, ty nepotřebujeme, to prostě vím, prostě zima a horko, toto převádí samo. Ale třeba ta energie, když se budete chtít vypočítat, já nevím, třeba spotřebu vaší domácnosti, hele, nádhera, krásný, takže dneska jsme spolu objevili Ameriku. No, a co objevili ráno ve snídani šampionů, to si můžeme poslechnout právě teď.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Se porouchalo teplotní čidlo v obrovitánském skladu, kde zraje prošuto, jo. A kvůli tomu přehřátému vzduchu se tam zničilo přes 15 000 prémiových šunek, jo. Škoda, tam je prostě miliony eur, všichni to prožívají úplně extrémně, já si úplně představuju ty Italie, jak tam naběhnou do toho skladu a Giovanni, prozraď mi, je prošuto v pořádku.
3: Káco, 15 000 kousku prošuto, je vřík.
2: Adio,
1: dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
8: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
9: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
10: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
11: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
12: Aha.
11: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
12: A co SSB?
11: SSB? Co je SSB?
12: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
11: A to je nějaká nová investice?
12: To je stavební spoření od Buřinky.
13: Aha, a kde se to dá stáhnout?
12: No normálně v Georgii.
14: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
15: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
16: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
17: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
18: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
19: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
20: Hit Radio. Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

David Guetta, Alphaville, Ava Max, s hitem Forever Young. To je jako velmi dobrá sestava. Takhle do útoku hudebního. Je 13 hodin 37 minut, posloucháte Hit Radio, s váma je Jirka Pelnář. My si dáme teď srdcovku Mel C, Lisa Left Eye Lopez, Never Be The Same Again, což je Už nikdy nebudeme stejní. Tak snad je to takový poselství i pro naše hokejky na mistrovství světa, protože doufám, že už nebudou stejní jako v tom posledním zápase proti Slovinsku. To byl šok, co? Ty člověk myslí, že už nás nic nepřekvapí a bum, my prohrajeme se Slovincema. Co si o tom myslíte? Jak to vnímáte? Dejte vědět na 777-937-777, jsme sakra hokejovej národ, ne? Pojďte se k tomu vyjádřit. Už za chvíli vaše názory, teď Mel C.

0: Miles Smith, Nice to meet you na Hit Radio. Za minutku bude 3:15 a jdeme na hokej. Konkrétně teda na ten, co se hrál o víkendu. Konkrétně v sobotu, mistrovství světa. Co si o tom myslíte, že jsme prohráli se Slovincema poprvé v historii na velkém šampionátu? Čau, já jsem za tu prohru rád. Jsem toho názoru, že v turnaji potřebujeme vždycky nějakou facku, aby jsme se probudili a soustředili se. Zdraví Honza. Tyjo, facku na probuzení, Honzo. Ty mi připomínáš výchovu v 90. čověče, ale OK, dobře. Co hlasovky?
1: Ahoj, Rajirko. Tak za mě, ten hokej je naprostá šaškárna. Jako já hokej jsem hrál odmala, musel jsem přestat hrát kvůli zdravotním problémům, sleduju to aspoň, vždycky to sleduju. A to, co tam předvedli v tu sobotu, tak za mě naprostá šaškárna. A můžu říct, že už na to ani koukat nebudu.
0: To by byla škoda, to by byla škoda. Zas bych úplně neházel hokejku do žita v tomhle případě. Další zpráva. Ta prohra bolí, je to ostuda, ale Lukáš Horák si to zaslouží. Jo, tak tady narážíme samozřejmě na českého golmana, což je mimochodem frajer, který chytal i v naší extralize, má titul s Litvínovem, rodák z Mostu, i teda přesto, že v té sezóně tenkrát mistrovský, tak odchytal, já nevím, nějakých 8-9, něco takového zápasu, jinak hrál především teda na hostování v Mostu, ale dobrá, tak ano, tak alespoň on teda si to teda prý zaslouží. No a ještě tady mám jednu hlasovku, tady koukám, kterou bychom mohli dát. Tak jasně, tady.
2: Čau, Jirko. Já na to koukal a za mě to byla prostě jenom střelecká smůla.
0: Jasně.
2: Cinkly tam třikrát tyčky, kdyby padly, tak by vyhráli kolik? 5-2. Za mě jako moc hezký hokej, jenom to prostě nepadalo, no, střelecká smůla.
0: Přesně, přesně. Mohlo to být klidně 5-2, byla to střelecká smůla, takže taková malá jako facka, tak snad si to štěstí vybereme jindy. A kdo ví, třeba dneska, jo? Třeba dneska hrajeme ve 2020 proti Švédsku, tak tam by to jako mohlo cinknout, ale ne do tyčky, teď už myslím dovnitř. Tak kdo ví, jestli? Jestli si dáme i za chvíli tady na Hit Radio, tak buďte s náma.
3: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na ter.cz.
4: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
5: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
6: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
5: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
7: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
8: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. If e-shopech Mall a CZC. Když něco...

0: velodromu Most pořádáme tradiční dostihový den cenu první dámy České republiky. Čeká tě napětí na dráze, skvělá atmosféra, program pro děti i dospělé a bohatý stánkový prodej. Fandíš dostihům nebo si chceš jen užít krásný den s rodinou a přáteli? Tady budeš správně. Hippodrom Most. Neděle 24. května od 13.30. Těšíme se na tebe!
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
3: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
2: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
4: No to bych to pěkně zvoral.
3: Jarní slevy uhlí z Uhlotérií platí do konce května i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova. Duna!

0: na www.levnězčiny.cz.
1: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Tedy nyní dvakrát v Děčíně. Tedy slaví velké zahájení prodeje se skvělými nabídkami, jako jsou výrobky na tvoření od 30 korun nebo naše kufry za neuvěřitelných 260 korun. Zahájení prodeje Tedy. Tuto středu Ústecká 19/5/8 Děčín. Tedy hýří nápady.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Alex Warren, Ordinary, krátce před 14. hodinou. Posloucháte Hit Radio, nejvyšší čas dát si aktuální zprávy.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Opatrně na obchvatu mostu směrem na Žatec, bude tam v pravém pruhu probíhat údržba zeledě. A ještě D8 mezi 48. a 85. kilometrem ve směru na Německo budou v levém pruhu probíhat údržbové práce. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: Přijď si to s námi užít naplno. V neděli 24. května od 13.30 na Hippodromu Most pořádáme tradiční dostihový den cenu první dámy České republiky. Čeká tě napětí na dráze, skvělá atmosféra, program pro děti i dospělé a bohatý stánkový prodej. Fandíš dostihům? Nebo si chceš jen užít krásný den s rodinou a přáteli? Tady budeš správně. Hippodrom Most. Neděle 24. května od 13.30. Těšíme se na tebe!
4: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z králíčí zahrádky.
5: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu. Teď jsem přeci králík.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
6: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Česko čelí rekordnímu nárůstu kyberpodvodů. Pachatelé využívají strach, časový tlak a manipulaci. Zaútočit můžou jménem policisty nebo bankéře, telefonicky či SMS-kou. Policie proto připravila preventivní pravidlo 3Z. Vysvětluje Zuzana Pidrmanová z odboru prevence.
8: To jednoduché pravidlo znamená, když vás někdo nutí k okamžitým finančním transakcím, zbystřete a jestliže se jedná o situaci, která vzbuzuje strach, telefon zavěste. No a následně je dobré, aby si vše zkontroloval telefonátem do své banky.
7: Tak tedy ještě jednou, zastav, zavěs, zkontroluj. Změny v preventivním screeningu u rakoviny prsu. Od července už nebudou ženy pro vyšetření na mamografu potřebovat žádanku od gynekologa nebo praktika. Objednávání bude možné přímo, informovala o tom VZP. Změnu potvrdil také Svaz zdravotních pojišťoven. Letošní jarní mrazíky, sucho i přívalové srážky místy způsobily škody pěstitelům zeleniny v Česku. Chladné počasí poškodilo rané brambory a zelí, nedostatek bláhy zase cibuly nebo košťáloviny. Bilanci teď dává dohromady Zelinářská unie Čech a Moravy. Tuzemští zemědělci pěstují zeleninu na zhruba 12 tisících hektarech. Teď ještě pohled k nám.
1: Křešicích na Litoměřicku se bude bourat kino. Starý biograf po trati už dávno neslouží k promítání filmů a spustlá stavba má ustoupit nové výstavbě. Místo něj postaví obec moderní objekt, kde najde zázemí knihovna, společenský sál nebo infocentrum. Do konce roku by staré kino mohlo padnout a za 2 roky by tu mohla stát z brusu nová budova.
9: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků? Sportareál Klíny.
1: Na severu Čech bude dnes odpoledne polojasno až oblačno. Na horách se místy vyskytnou přehánky a teploty 17 až 20, na horách 12 až 15 stupňů Celsia.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: 14 hodin, 3 minuty, je pondělí, dneska po 8 hodině ve 20.20 hrajeme proti Švédsku. O víkendu jsme dostali jednu facku od Slovinska, no a jak to bude vypadat dneska, co vy si o tom myslíte?
10: No a večer dostaneme další facku, jak se říká z druhé strany, protože můj tip je, že prohrajem minimálně 5-2. Ani bych se nedělil, kdyby ty nadupaný Švédi jich nám dali třeba 7. Tak dárek.
0: Díky, tak je vidět, že jsme všichni optimisti.
2: Hit Radio Nord Music.
0: Budeme držet palce. Uvidíme, jak to dopadne. Pořád je to jenom základní skupina, jak se říká. Teď Elton John.

0: Beyoncé na Hit Radio s hitem Hello, což tedy není Hello, ale Halo, jakože svatozář. Je 14 hodin 9 minut, posloucháte Hit Radio, no a je před námi náš oblíbený tradiční pořad.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Je na čase, aby jsme přišli na to, jestli odborníci opět mají pravdu v nějakém průzkumu, anebo jsou úplně mimo realitu. Našel jsem tady velmi zajímavý průzkum, který se týká hokeje. Velmi aktuální, když teď aktuálně hrajeme tedy mistrovství světa. Tak schválně, jo. Takže pozor. Vědci tvrdí, že 38% žen předstírá, že je baví hokej jenom proto, aby se ten jejich díval doma a nešel na hokej do hospody. Au, jako vážně? Tohle někdo děje takhle, že ženy jako předstírají, to vlastně jako někdy je jenom dobře pro naše ego. Ale to je úplně jiná společenská hra, když má podobný jako názvosloví, jako postavení mimo hru a zakázaný uvolnění. To je jedno, prostě důležitý je. Je to opravdu pravda, ženy, dámy, fakt předstíráte, že vás baví hokej, že trpíte vlastně vnitřně doma na gauči u této nádherné hry. A je to jenom proto, aby se toho vašeho měla doma pod kontrolou. Takhle, jestli ano, tak je to strašně chytrý. To je jako dobrý, to klobouk dolů. Ale mají teda pravdu, 38%, to mně přijde jako extrémní číslo. Tak dejte vědět, 777-937-777, jestli opravdu jako hokej máte rády, nebo jestli ten hokej prostě jenom jako přetrpíte doma, protože vám to vlastně jako extra nevadí, tak se to hraje, tak se na to doma kouká, fandí se, je to vlastně jako sranda. A nebo opravdu, to děláte jenom proto, aby se ten váš nevožral jako prase a nepřišel domů v hrozném stavu. Dejte vědět.

0: Je 14 hodin, 14 minut, posloucháte Hit Radio.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A jdeme tedy zjistit, jestli mají odborníci pravdu nebo vědci. Co, já to neumím říct takhle, tak vědci. Tak jak by se to ještě dalo říct? Možná takhle.
1: Vědci.
0: Říkají, že 38% žen předstírá, že je baví hokej jenom proto, aby se ten jejich díval doma a nešel do hospody na hokej. Tak co vy na to? Ahoj, já nic přestírat nemusím, protože mého manžela hokej v uvozovkách zajímá asi jako mě. Dobře, Jana píše, tak to já ráda pustím manžela s kamarády do hospody, ať si to pořádně užije, s chlapama se přece jenom fandí líp, než se mnou doma, no tak ale... Tomu se říká láska. Hezky, dobrý. Pavel píše, u nás je to právě naopak, předstírat musím já. A podle výsledku hokeje pak buď zaskoruju večer já, nebo ne. Dobrý, tak jo. Další zprávy, co tady máme? Hej, tak to zase ne. My ženy doma, a to jsme čtyři, já a naše tři dcery, jsme vášniví fanoušci hokeje. Takže vášnivé faninky. Takže žádné přestírání. Jezdíme fandit i na náměstí, když ti kluci to tak daleko dotáhnou. To je taky zajímavý, že jo? Úspěch v Česku hokejistů tak se vlastně jako odvozuje od toho, jestli je potom projekce na náměstí ve městě, anebo není. Co nějaký hlasovky, co tady máme?
2: Ahoj, zdraví, čas mostu, no já na hokej nekoukám, ale máme to vyřešený, takže manžel kouká v obýváku a v ložnici, takže každý koukáme na svoje a nalezem si do programu, takže paráda. Za mě je tenhle systém dobrý. Mějte se hezky.
0: To jo, to jsou ty rodiny, co si můžou dovolit dvě televize. To je prostě jako ráj, to je příběh z ráje. Další zpráva. Ahoj. Ne, v sobotu můj muž koukal na hokej v hospodě a já se synem jsme koukali doma. Mě hokej v hospodě nebaví, každý druhý je trenér a kecá do toho. Ale když je hezké počasí, všichni koukáme u nás pergole, u toho grilovačka a prostě super hokejové akcičky. No tak krásný. Tak kde to ti věci vzali? Je tady, najde se v Česku tady nějaká dáma, která předstírá, že jí to baví jenom proto, aby ten její byl doma a nešel do té hospody? Dejte dál vědět. 777 937 777.

0: Benson Boone a Beautiful Things zpívá o nádherných věcech a mezi ty překrásné rozhodně patří i hokej.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A my tady dneska máme téma, že
1: vědci
0: tvrdí, že 38% žen předstírá, že je baví hokej jenom proto, aby se ten její díval doma a nešel na hokej do hospody. U nás v Česku to tak určitě není. Alespoň tady podle zpráv, které píšete, tady tato zpráva asi mluví za všechno. Ahojda, já to měla doma naopak, chlapa jsem posílala do hospody, aby mi nekecal doma do hokeje, protože ho to nezajímalo. Furt jenom brblal. Nádhera. Takže tady tihle odborníci, tihle
1: vědci.
0: Tak nevím, kde ten průzkum dělali. Vypadá to, že asi to nebylo v Česku, protože u nás je to naopak. A já tady jako přísahám, že jsem proletěl skoro všechny SMSky, které jste poslali na WhatsApp Trádia na číslo 777-937-777. A 2/3 dámy z vás máte doma chlapa, kterýho hokej vůbec nezajímá na rozdíl od vás. A vy to naopak musíte přetrpět. To je jako úplně jiný průzkum, než jsem dneska chtěl udělat. Ale tohle je prostě hokejový národ. Takže v tomhle případě
1: vědci
0: opravdu pravdu nemají. Další téma zase zítra.
2: Já nový plot mám.
3: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Zabrušany u Teplic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Trenírkárna.cz.
5: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
4: Trenírkárna.cz.
6: Pozor, důležitá změna. Tradiční chabařovická pouť se letos kvůli opravám náměstí přesouvá na letiště v Ústí nad Labem. Již tento víkend vás čeká 31. ročník s více než 40 atrakcemi, stánky, občerstvením a parkováním zdarma přímo v areálu.
7: Domov důchodců Bystřany hledá všeobecnou zdravotní sestru. Čeká vás příjemný kolektiv, stabilní práce, benefity ve formě odměn, sick days, parkování v areálu a další. Pošlete váš životopis na e-mail účetní@dd.bystrany.cz a ještě jednou e-mail účetní@dd.bystrany.cz. Práce, která dává smysl.
8: Housebrand Café, per favore?
9: Si, signora.
10: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
11: Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domov.
3: Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
12: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
14: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
15: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.stárnet.cz.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzona, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.
1: Je 14 hodin 630 minut. Miraj dospívali nádhernou píseň směřovanou tam nahoru pro Davida Stypku. Jestli se tak jmenuje Davidovi, i když ten oficiální název je samozřejmě Lítej. Jo, Hrady. A nejenom Hrady, ale všechny festivaly, na které se chystáte vyrazit v létě, tak doufám, že vám vyjde počasí, protože to je vždycky jako, tak jako půlka úspěchu. I když si tak jako vzpomenete, na kolika festivalech už jste byli v Pláštěnce a možná třeba i v nějakých Martenskách nebo fakt jako takovejhle extrémně těžkých botech, který prostě se hodí do zabahněné louky, když jste někdy na festiáku. Festiák, to je jako nádherná věc, těším se taky strašně moc, i když postupem času, jak člověk jako stárne, taky máte ten pocit, že najednou už jako nevíte vlastně, jak se na tom festivalu máte chovat, že dřív jste si to dokázali užít úplně jinak. No jo, to už je prostě život. Čas nezastavíme. A to je důkaz toho, že se nám blíží odpolední show, protože opravdu čas nejde zastavit, je 14 hodin 37 minut, ve 3 odpoledne začíná naše odpolední show. Spousta informací z regionu, spousta zábavy, no a potom taky i pár nekorektních věcí, ale to už prostě taková odpolední show je. Dneska v 15 hodin tady na Hit Radio.
2: Už se to blíží, to nejlepší odpoledne na severu Čech.
3: Tento týden pro vás máme vpadla na Hit Radio Nord Music hvězdu hudební a hvězdy na nebi.
4: Propojí se energie Venuše a záře diskokoule.
3: Schválně, poznáte rozdíl mezi hitem Sandry a horoskopem?
4: Tak vyhrajte 2 lístky na legendy v Třebívlicích.
2: Dej si tu nejlepší náladu na severu Čech.

0: Taylor Swift na Hit Radio krátce před 3:15. Já jsem Jirka Telnář, přeju vám pohodový zbytek pondělního dne. Přežijte to v práci. Zítra se na vás budu těšit opět ve 12 hodin, kdy nám ve 12 začnou odstartujou naše oblíbené srdcovky. No a do 15. hodiny nabídnu například tuhle dvojici. Pitbull a Christina Aguilera, Feel This Moment, aby vám to v té práci utíkalo o něco rychleji. No a k tomu vám dopomáhej, jak se říká, Bůh, a taky naše odpolední show. Tak se smějte, zítra ahoj.
1: Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domov.
2: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambuláru a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, vejplatu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.
3: Máte rádi atmosféru grilování, stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grillů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít. Bauhaus, když
4: se to má podařit. Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Pozemek k bydlení v Polešovicích u Uherského Hradiště za 4 milionů 95 tisíc korun. Chata ve Stříbrné Skalici na Praze Východ za 2 miliony 700 tisíc. Zahrada v Rybníku u Ústí nad Orlicí za 999 tisíc. Garáž v Praze za 1 260 tisíc. A rodinný dům v Havlíčkově Brodě za 3 miliony 999 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
5: Toto je.
6: Dopravárt, vezeme vám pračku.
5: A co teď?
6: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
5: No tak to si rozumíme.
7: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Radíte?
9: A tohle znáte?
8: Bylo to fajn, ozvu se.
9: Sestěhujem se hned?
8: Zapomněl jsem peněženku.
9: Uděláme si selfiečko?
8: Promiň, volá manželka.
9: Mrkneme do pařížský.
8: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
10: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande? Elite Date, seznamka pro vztah.
11: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
10: Elitedate.cz.
12: A čelovky vaření a papání?
13: Máme.
12: A batůžek malý a velký?
13: Máme.
12: A co boty a botičky do každého počasí?
13: Jasně, že máme.
14: Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů for camping.
15: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
16: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
17: Tedy nyní dvakrát v Děčíně. Tedy slaví velké zahájení prodeje se skvělými nabídkami, jako jsou výrobky na tvoření od 30 korun nebo naše kufry za neuvěřitelných 260 korun. Zahájení prodeje Tedy tuto středu, Ústecká 1905/8, Děčín. Tedy hýří nápady.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Přejeme krásné odpoledne všem řidičům za volanty. Pozor na trase Most Chomutov před Jirkovem. Stojí tam Ukrajince porouchaný osobní auta, takže bacha. A jenom připomínám, dálnice D8 mezi 48. a 88. kilometrem ve směru na Drážďany. Tady na krajnice probíhá práce údržby, tak tam zpomalte, do toho nevlítnete. Šťastnou cestu při pondělku. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: Chomutovské slavnosti letos 23. a 24. května. Nenechte si ujít císařské manévry, řemeslný trh a vyprávět bude sám generál Laudon. Vystoupí kejklíři, tanečníci, šermíři, sokolník a další. Chybět nebudou atrakce a soutěže pro děti, dobové kolotoče a střelnice. V sobotu hudební večer s kapelou Čtvrtá cenová a ohnivá show.
3: Zve vás statutární město Chomutov. Podrobný program na chomutov.cz.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
7: To jen se zeptej tatínka.
8: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
9: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: On air.
3: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
0: Jsou tady krátké zprávy v 15 hodin a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Petr Pavel přijme ve středu na Pražském hradě izraelského ministra zahraničí Sára. Na webu to dnes uvedl odbor komunikace prezidentské kanceláře. Už ve středu dopoledne bude Sár jednat s ministrem zahraničí Petrem Vacinkou, který návštěvu izraelského protějšku oznámil minulý týden. Žalobkyně dnes navrhla Ferimu za další znásilnění navýšení trestu o rok. Ferimu soudy v minulosti pravomocně uložily za dvě znásilnění a pokus o znásilnění 3 roky vězení. Příští týden by teplický soud měl jednat o jeho žádosti o podmíněné propuštění. Muž vinu odmítá. Rozsudek soud vynese dnes odpoledne a podle soudce by to mělo být už v těchto hodinách. Počet nelegálních vstupů do Evropské unie klesl o 26%. Vyplývá to z nejnovější zprávy o stavu Schengenu, kterou dnes zveřejnila Evropská komise. Podařilo se docílit efektivnějších návratů lidí, kteří nemají právo pobývat Evropské unii. Míra návratu dosáhla hodnoty 28%, což je nejvyšší úroveň za posledních 10 let. A jdeme na sport. Americká tenistka Madison Keysová se kvůli zranění levého stehna odhlásila z turnaje ve Štrasburku. Vítězka loňského Australian Open nechce podle pořadatelů týden před startem Roland Garros riskovat.
1: Hokejový servis Hit Radio.
0: České hokejisty dnes čeká třetí zápas na mistrovství světa ve Švýcarsku. Od 20:20 nastoupí ve Friburgu proti Švédsku a pokusí se odčinit nečekanou sobotní porážku 2-3 v prodloužení se Slovenskem. Tak držíme palce.
10: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
11: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků? Sportareál Klíny.
0: Pojďme si ještě říct aktuální počasí na severu Čech. No nic moc, teda takových 50 odstínů šedí, ale celkem teplíčko 17 stupňů právě teď měříme v Ústí nad Labem. Zítřejší den přinese na severu Čech další dávku oblačnosti, ale taky až polojasno. Odpoledne přechodně, teda s lokálníma přehánkama, hlavně v Krušných horách a výjimečně i bouřky. Během nich může přechodně zesilovat i vítr. Teploty ale pro zítřejší den 18 až 21 stupňů, dokonce v Polabí a po Ohří. Až 22 naměříme. No, tak jo, za mě osobně tohle by šlo.
1: Hit Radio Nord Music.
7: No a po práci legraci, pondělí v práci skoro za náma, takže můžeme rozjet první odpolední show tohoto týdne. Je tu Padla s vámi až do 18 hodin. Káťa Haplová. Budeme se společně bavit, budeme samozřejmě taky soutěžit. A to o vstupenky na legendární Sandru do Třebíblic. A to už tuhle hodinu. Teď ale jako první ode mě Kytlaroj a Justin Bieber. Vítejte!

9 minut po 3. hodině posloucháte pondělní odpolední show Padla na Hitradio Nord Music. Tohle byla Poetika a každou vteřinou. Ano, můžu říct, že každou vteřinou jsme koukali na hodiny dneska, aby to zpropadený pondělí už bylo za náma, ale i když to byl náročný den po náročném víkendu, kdy se jako, no pojďme si to říct upřímně, jako nebudem chodit kolem horký kaše, hrát si na pozitivní sluníčka. O víkendu se prostě moc nedařilo. No, ani v hokeji, ani v Eurovizi. Nemá cenu to tady dál rozpitvávat. Jako takhle, já netvrdím, že na tom stojí svět. To samozřejmě nestojí. Chleba levnější nebude, ale mohlo to být o chlup lepší. Tak si naopak říkám, že vám, kamarádi, udělám lepší aspoň to pondělí, protože čím jiným se zpříjemnit pondělní den, než myšlenkama na další víkend. No a v sobotu dorazí na sever Čech Sandra a vy budete u toho. A jeden z vás u toho bude úplně zadarmo. Takže za chvilku jdeme soutěžit, nastražte ouška, v klidu někam zaparkujte, ať na to máte pořádný čas a prostor. A do té doby ještě posílám třeba tenhle hit Golden, hit Radio Nord Music.

0: Best day of my life, no tak snad jo, jak pro koho. Hit Radio North Music s vámi taky v pondělí, 15 hodin, 17 minut, krásný odpoledne, vám všem přeje Káťa. No a do Třebívlic dorazí letos opravdový legendy. Ale takhle, my jsme ve vinařství Johan V. zvyklí na ledacos, hlavně na to nejlahodnější víno a to nejlepší z české hudební scény, ovšem toto. Tohle tady kamarádi ještě nebylo. Thomas Anders z Model Talking, taky Stacey Loubega a už teď v sobotu dorazí taky ikona jménem Sandra. Tohle jsou legendy v Třebívlicích, světové hvězdy tady v Třebívlicích. No a my vás na tu hvězdnou Sandru dostaneme. Celý tenhle týden vám v odpolední show padla budeme rozdávat lístky na sobotní koncert Sandry. No a první dvojici lupenů, no tak tu mám na stole samozřejmě právě teď. Stačí se jenom jako první dovolat sem do studia na číslo 47 522 14 15. No a jednoduchý úkol uhodnout, co je hvězdný text hitu od Sandry a co je jenom prachobyčejný hvězdný horoskop. 47 522 14 15. Tenhle týden rozdáváme v odpolední show padla vstupenky na Sandru do Třebívlic. Už tuhle sobotu. 47 522 14 15. No tak kdo pak z vás bude první?
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Se porouchalo teplotní čidlo v obrovitánském skladu, kde zraje prošuto, jo. A kvůli tomu přehřátému vzduchu se tam zničilo přes 15 000 prémiových šunek, jo. Škoda, tam je prostě miliony eur, všichni to prožívají úplně extrémně, já si úplně představuju ty Italy, jak tam naběhnou do toho skladu a Giovanni, Giovanni, prozraď mi, je prošuto v pořádku.
3: Káco, 15 000 kousků prošuto, je vřík.
2: Adio, kedy zastrá.
1: Si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
4: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
5: A tava!
6: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám váš Karel Máj alias Honza Koten.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
7: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
8: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinca na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků.
9: Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů.
8: Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
10: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás. V nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech. A s dopravou zdarma. Když sedací soupravu, tak tu nejlepší. nejlepší@nabytek.cz
11: Housebrand Café per favore?
12: Si, signora.
13: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. housebrandkáva.cz
14: Vidíš to?
15: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
14: No a víš, co vidím já?
15: Co?
14: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
15: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
14: U nás si vybere úplně každý.
15: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
14: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
15: Nejlepší dárek je zážitek.
16: Firma na zážitky.
15: CZ.
17: Randíte?
15: A tohle znáte?
17: Bylo to fajn, ozvu se.
15: Sestěhujem se hned?
17: Zapomněl jsem peněženku.
15: Uděláme si selfiečko?
17: Promiň, volá manželka.
15: Mrkneme do pařížský.
17: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
18: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
19: Elite Date, seznamka pro vztah.
2: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
5: elitedate.cz.
12: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
16: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD Sea-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
12: A tak to bude drahé.
16: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD Sea-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
19: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
20: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
21: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
22: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
21: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
1: Hit Radio.
23: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Tak jestli je něco o hvězdách. Pavol Havera na Hit Radio Nord Music, tohle je prostě klasika všech klasik. No a o hvězdách to bude i právě teď, protože vinařství Johan V. to nabízí každý rok nejenom skvělý víno a krásný koncerty, ale letos opravdový světový hvězdy, legendy. Ano, už teď sobotu přivítáme tu první hvězdu a tu první legendu a tou je Sandra. No a kdo bude možná stát v první řadě v Třebívlicích, ve vinařství Johan V. Třebívlice? Kdo se dovolal jako první 47 522 14.15, tak halo, halo, tady Hit Radio Nord Music, kdo tam?
1: Ahoj Káťo, tady Maruška z Loun.
0: Ahoj Maruško, jak je v Lounech, co pondělí v práci, už je za náma.
1: Ahoj, no já už jsem doma, je krásně sluníčko, ale já teda bohužel zrovna uklízem, takže mi to úplně jedno.
0: Hele, a teď mi řekni, není nic lepšího, než mít hned v pondělí vidinu senzačního plánu na další víkend.
1: No to je, ale mohlo by být jisto pondělka třeba pátek.
0: To je pravda, aby jsme to měli blíž. Nicméně Maruško, ty máš vidinu, tady tu vidinu skoro na dosah. Stačí jediná věc a to je uhodnout, co je text hvězdného hitu naší legendy Sandry a co je sice hvězdný, ale úplně obyčejný horoskop na dnešní den.
1: Dobře,
0: zkusím. Seš ready?
1: Ano, ano, jsem tak ready.
0: Jo. Tak jdeme na to. Text číslo 1. Otevři oči. Pak si to uvědomíš, tady stojím s mou věčnou láskou. A nebo, 2. Tvá minulost se znovu ozývá, možná telefonem, možná přes starou fotku. Hlavně nereaguj po druhé sklence proseka. Tak kde pak si myslíš, že je schovaná Sandra?
1: Tak já zkusím jedničku.
0: Jednička. Jasně, Sandra je schovaná v první ukázce!
1: Hurá!
0: Lístky jsou tvoje. A ještě mi řekni, prosím tě, Maruško, ruku na srdce. Sedí na tebe ten horoskop? Našlo by se v něm něco, nebo je úplně mimo?
1: A chceš pravdu, nebo ne?
0: Chci pravdu.
1: Asi bych se v tom našla, v tom horoskopu, protože tam jsou ty dvě skleničky proseka.
0: Hele, tak tu skleničku nejlepšího vína, tu si můžeš dát už tuhle sobotu hezky k tomu poslouchat Sandru a užít si parádní večer. Maruško, moc gratuluju do Loun, užívej a měj se krásně.
1: Moc děkuju, těším se. Díky.
0: Ahoj. Kde se ještě dají koupit poslední vstupenky, tak to třeba na webu www.legendyvtřebívlicích.cz. No a díky vstupence na koncert můžete i ochutnat zdarma lahodný víno z vinařství Johan V. No a hlavně nemusíte se vůbec bát cesty do nebo z Třebívlic, protože České dráhy s akcí počítají a vypravějí dostatečné množství vlaků i v těch pozdních nočních hodinách. Takže kdo si chce zkusit štěstí, ten si může další dvojici lístku vysoutěžit zase zítra po 15. hodině. Tady vpadla na Hit Radio Nord Music.

0: taky bychom se zasloužili po tom pondělku nějakýho loka, že jo? To byla Shakira na Hit Radio Nord Music. Jediný loka, který ho tady pro vás mám, tak to je loka našeho odpoledního playlistu. Za chvilku pro vás Pink, anebo taky Ed Sheeran. Zkrátka dobře chutí máme na vybranou. Tak s náma zůstaňte celý odpoledne. Hit Radio Nord Music.
1: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
2: Já z tebe snad vykvetu.
3: To je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti, rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
4: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
5: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
6: Fakt? A kam pojedeme?
5: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
7: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
9: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
8: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
10: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
11: Existují oslavy, na které se jen tak nezapomíná. A pak jsou oslavy, na které se chodí. Toyota Gosei Czech slaví 25 let a otevírá dveře všem přímo v Klášterci nad Ohří. Sobota 13. června Open Air Festival. Like it, 100 zvířat, David Koller. Zábava pro děti, atmosféra pro dospělé, den pro všechny. A vstup neřešíš, je zdarma. Toyota Gosei Czech slaví 25 let. Buď u toho.
12: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
13: Přijď si to s námi užít naplno. V neděli 24. května od 13.30 na Hippodromu Most pořádáme tradiční dostihový den cenu první dámy České republiky. Čeká tě napětí na dráze, skvělá atmosféra, program pro děti i dospělé a bohatý stánkový prodej. Fandíš dostihům? Nebo si chceš jen užít krásný den s rodinou a přáteli? Tady budeš správně. Hippodrom Most. Neděle 24. května od 13.30. Těšíme se na tebe!
14: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
15: V pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín se dozvídáme, co je nového. Dnes je tématem trampolínové centrum. U mikrofonu je Luboš Skokan, který nám o tom poví víc. Co si pod tím máme představit?
16: No, že budete skákat jak paní Skokanová. Teď vážně. I když je Zoopark Zelčín zaměřen především na chov zvířat a pyšníme se tím, že jsme největší kontaktní zoopark v Čechách, tak víme, že musíme nabídnout i něco jiného. Proto u nás mají děti k dispozici přes 10 velkých nafukovacích trampolín různě umístěných po zooparku Zelčín.
15: Jak jsou ty trampolíny velké?
16: No velké, obrovské. Celkově zabírají plochu přes 1300 metrů čtverečních a máme u nás také tu největší vzduchovou trampolínu ve střední Evropě. Široko daleko větší nenajdete. Máme takovou myšlenku, že když nám přijdou na výlet rodiny s dětmi, tak aby si každý v zooparku v Zelčíně našel to své. Někoho baví víc zvířata, tak bude dále v ohradách, někoho baví víc sport, bude na trampolíny a můžou si to prostřídat. Od zvířat na trampošky, z trampolín ke zvířatům.
15: Jsou trampolíny placené?
16: Ne, trampolíny jsou součástí areálu zooparku Zelčín. V rámci vstupu můžete skákat celý den, dokud vás nohy unesou a budete mít sílu. A pokud vám síly dojdou, tak blízko trampolín najdete zase naše občerstvení nebo pizzerii, kde můžete doplnit energii a skákat dál.
15: Takže tedy hop hop do zooparku Zelčín. www.zooparkzelčin.cz.
14: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín. CZ.
17: Hit Radio Nord Music.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Shepherd s Geronimom a na Hit Radio Nord Music. 16 hodin je tady. Krásný odpoledne. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Jenom připomínám, jde osmičku mezi 48. až 88. kilometrem ve směru na Drážďany. Tady na krajnici probíhají práce údržby a ještě jedno upozornění na Ústecku na příjezdu do Dubic směrem ze Stebna. Probíhají stavební práce. Silnice je tady ode dneška uzavřená až do konce července. Tak tady to bude dlouhý, vemte to jinudy. Šťastnou cestu přeju. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčin.cz.
2: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro.
3: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
4: Mami, proč máme všechno od konceptu?
5: To jen se zeptej tatínka.
6: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
10: Je 16 hodin, krátké zprávy a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Vláda dnes podpořila návrh Senátu, aby jednodenní dálniční známka platila 24 hodin od zakoupení a ne do půlnoci daného dne. Po jednání kabinetu to řekl premiér Andrej Babiš. Před jednáním vlády se pro úpravu platnosti dálniční známky vyslovil také ministr dopravy Ivan Bednárik. Náklady spojené s úpravou systému podle něj ministerstvo pokryje ze svého rozpočtu. Návrh teď posoudí sněmovna. Komerční zásoby ropy kvůli válce klesají velmi rychle. Novinářům to dnes řekl výkonný ředitel Mezinárodní agentury pro energii. Dodal, že zásoby zbývají už jenom na několik týdnů. Informuje o tom agentura Reuters. Papež Lev XIV. Vydá první encykliku. Získá název Magnifica Humanitas, neboli Skvělé lidství. Vatikán to dnes oznámil na svých stránkách. Podle něj se dokument bude zabývat ochranou lidské osoby v době umělé inteligence. Tiskové konference k prezentaci textu se zúčastní také hlava katolické církve. A tenistka Nikola Bartuňková se po osmifinálové účasti na turnaji v Římě posunula ve světovém žebříčku o 29 míst na životní 65. příčku. Nejlepší česká hráčka Karolína Muchová se vrátila do první desítky, kterou uzavírá, a Linda Nosková si pak na 12. pozici vyrovnala nejlepší postavení v kariéře.
11: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků? Sportareál Klíny.
0: No tak pojďme mrknout ještě na to počasí, hlavně na to zítřejší. Většinou oblačno, sem tam i polojasno nás čeká, ale bacha, zítra odpoledne místy nám může sprchnout, a to hlavně v Krušných horách. Výjimečně očekáváme taky bouřky, ve kterých může zesilovat vítr. No ale aspoň něco pozitivního, bude jako fakt teplo. 18 až 21 stupňů v Polabí a po Ohří dokonce až 22.
8: Hit Radio Nord Music.
0: Taky si googlíte, co znamená encyklika, že jo? Já to věděla, já taky totiž. S vámi Káťa, krásné odpoledne.

A srdce na Hit Radio Nord Music. Co srdce? Srdce přežije hodně věcí, hodně zklamání, hodně příkoří. Srdce se za vás bije až do konce, srdce vydrží téměř všechno. Hele, i se zlomeným srdcem se dá žít. Ale co takovej prst? Jak k tomu přijde prach obyčejný prst? Takhle, jako se zlomeným prstem se dá taky žít, sice blbě, ale dá. Ale s umrznutým prstem už moc ne. No, prosím vás, to se teď stalo jednomu horolezci na Mount Everestu. Umrznul mu prst, si představte. Ale z jakýho důvodu, to prostě nepochopíte. On se chtěl udělat selfiečko a sundal si rukavici. Chápeš to? Tak tenhle borec vyšlápne největší horu světa. Pak ho napadne taková blbost. Je, já se vyfotím domů kámošům, počkej, to tak nejde. Krasa. Jo, aha, rukavice.

0: Ram pam pam. Minely a melodie, kterou dneska z té hlavy zase jen tak nevyndáme. Nemáte zač. Pondělní Hit Radio North Music, odpolední show padla 16 hodin a 18 minut, tak přejeme krásný odpoledne. No tak dneska je před náma taková ta první ostra, jak se říká, první ostrá zkouška, jak na tom ta naše hokejová reprezentace ve skutečnosti je. Naše hokejisty večer čeká Švédsko a já samozřejmě koukám na meteoradar, jak bude večer v Mostě, konkrétně přímo nad jezerem, protože tady u jezera Most se bude hokej zase promítat pod širým nebem. A no teda, vypadá to famózně, naopak by se nám mělo vyjasnit a teploty slibujou, no, 15 stupňů maximálně. A minimálně 12, tak to by šlo. Tak nějakou teplejší deku sebou pro jistotu a dneska večer u jezera Most fandíme. Hit
1: Radio. Hit Radio. Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. Devadesátky non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia.cz a nově také v DABu.
2: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
3: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
4: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
5: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
4: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
6: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
7: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
8: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
9: Chomutovské slavnosti letos 23. a 24. května. Nenechte si ujít císařské manévry, řemeselný trh a vyprávět bude sám generál Laudon. Vystoupí kejklíři, tanečníci, šermíři, sokolník a další. Chybět nebudou atrakce a soutěže pro děti, dobové kolotoče a střelnice.
10: Zve vás statutární město Chomutov
9: a generální partner Severočeské doly AS Chomutov.
10: Více na chomutov.cz.
11: Chcete čekat na auto celý rok? Nečekejte a vyberte si v Ačkách. U nás ho máte hned.
12: Zde ve vašem regionu nabízíme více než 1000 vozů i hned k odběru a garantujeme vám férovou cenu. Stavte se na pobočkách v Chomutově, Ústí a Teplicích nebo volejte 800 110 800.
13: Tedy nyní dvakrát v Děčíně. Tedy slaví velké zahájení prodeje se skvělými nabídkami, jako jsou výrobky na tvoření od 30 korun nebo naše kufry za neuvěřitelných 260 korun. Zahájení prodeje Tedy tuto středu, Ústecká 1905/8, Děčín. Tedy hýří nápady.
14: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
1: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

David Guetta, Teddy Swim, Stones and I. To je trojice, která vám zlepšila v chlup dnešní odpoledne. Gun, gun, gun. S vámi pondělní Hit Radio Nord Music. No a co se budeme povídat? Pondělí odpoledne, práce už skoro za náma. Ideální čas, kamarádi, spočítat si, kolikrát jste dneska stihli si zanadávat na šéfa. A neříkejte, že ani jednou. To bych vám nevěřila ani po třetí firmní kávě. Podle průzkumu totiž pomlouvání šéfa není žádná kancelářská toxicita. Tohle je prostě takovej jako team building ve finále. Oni vědci totiž tvrdějí, že když si kolegové společně postěžujou na to vedení, na toho šéfa, takže to snižuje prostě ten stres a hlavně posiluje morálku v kolektivu. To je zajímavý. Jinýma slovama, drby jsou takový firmní well-being program. Slovo, který je teď strašně oblíbený. Well-being, jo, aby vám jako bylo dobře. To tak mě je samozřejmě nejlíp, když se můžu na toho šéfa zanadávat taky, že jo. No a pozor, prosím vás, prý funguje i ten pocit, takový ten pocit v uvozovkách, hele, teď ti něco řeknu, ale jako je to jenom mezi náma, jo. Protože člověk si přesně po týhle informaci prostě připadá důležitě, sebevědomě a jako takový ten pravoplatný člen té kancelářské mafie, jo? Takže vlastně šéf, který není ani trošku toxický, který ho mají všichni rádi, ale ten je pro firmu vlastně strašně nebezpečný. Protože když zaměstnanci nemají toho společného nepřítele, tak se začne ten tým rozpadat zevnitř, jo? Znáte to, to je prostě nejdřív účetní proti marketingu, to je divná ta holka, já vím, potom recepce proti skladu. A ty kluci prostě mi jsou, jo, líní, prostě netáhla. No a za chvilku už je to tady, lidi se hádají i o to, kdo zase sežral ten poslední jogurt z té ledničky. Takže prosím vás, pokud vás dneska šéf aspoň trošku naštval, právě zachránil váš kolektiv. Poděkujte mu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio North Music.
2: Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

0: hned do pondělního odpoledne po práci, hele, to prostě tam to sedí. 16 hodin 40 minut. S vámi Káťa, přeju krásný odpoledne. Sice jsme hlásili na zítřejší den pomaličku, ale jistě taky bouřky, zcela výjimečně, spíš v Krušných horách, ale jednu obrovskou bouřku tady mám pro vás v našem odpoledním playlistu už za chvilku. A to je kapela Imagine Dragons a jejich Thunder. Takhle. Jako v angličtině thunder znamená opravdu bouřka, ale jak to Imagine zpívají, tak já tam slyším spíš fanda. Fando? Imagine pro vás už za chvilku.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Yamaha Experience. Nikdy nemusíte vlastnit. Stačí si vybrat a odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-unl.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
4: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pozování na foseň. Za granulé, jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Domov důchodců Bystřany hledá všeobecnou zdravotní sestru. Čeká vás příjemný kolektiv, stabilní práce, benefity ve formě odměn, sick days, parkování v areálu a další. Pošlete váš životopis na e-mail účetní@dd-bystrany.cz a ještě jednou e-mail účetní@dd-bystrany.cz. Práce, která dává smysl.
6: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
7: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
8: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
7: Jak jako na podzim? Pane... Uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
8: No to bych to pěkně zvoral. Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.

0: Taky na www.levnězčiny.cz. Trenírkárna.cz.
1: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenírkárna.cz.
2: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
3: Hit Radio. Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Radia. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší s Hit Radiem.
4: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayment.cz.
3: Hit Radio North Music.
5: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Robin Schulz, Fastboy a Million Good Reasons na Hit Radio North Music. 16 hodin a 51 minut. A dalších milion dobrých důvodů, proč nás sladit takhle odpoledne, to vám dáme taky za chvilku. Máme pro vás dopravní informace z Litoměřicka, ale zamíříme taky na Mělník, kdo nás sladí na Mělníku a vyráží směr Česká Lípa, tak tady je další nehoda. Dávám to pro vás dohromady, už za chviličku v celou se dáme v dopravním zpravodajství. Do té doby ještě stihneme pár hitů, třeba Natálie Imbruglie, Hit Radio North Music.

0: Tahle dvojice kluků to mám v České republice opravdu ráda a rád, když se sem vracej. Takže i letos hudební festival Colors of Ostrava a 21 Pilots tam budou u toho. I Radio North Music. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Míříme na Litoměřicko. Za Chcebuzí směrem na Štětí máme nehodu dvou osobních aut, tady počítejte s omezením. A kdo nás sledíte na Mělníku, tak pozor na trase na Českou Lípu. Tady boubralo se taky v Liběchově. Projedete bez zdržení, tak šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbik.cz a přesvědčte se sami. Bbik.cz, specialista na kočárky a autosedačky.
2: Hele, vyšla nová kaplinka.
3: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
2: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
3: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
2: Jasně, romantický útěk v praxi.
4: Julie Kaplinová, penzí v Portugalsku. Už vyšlo.
5: Milovníci kávy pozor. Café Baskucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Baskucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
6: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio North Music.
7: Se 17. hodinou jsou tady další krátké zprávy a Klára Zemanová, hezký den. Soud dnes zprostil Ferryho obžaloby z dalšího znásilnění. Státní zástupkyně tvrdila, že se Ferry v roce 2015 při styku s tehdy 17-letou dívkou přes její nesouhlas sundal ochranu. Podle soudu skutek popsaný v obžalobě nebyl trestným činem. Rozsudek není pravomocný. Ferry vinu odmítá. Za činy proti životnímu prostředí mají hrozit vyšší tresty, až na 10 let vězení. Počítá s tím novela trestního zákoníku, která také mění definice současných environmentálních trestných činů a zavádí některé nové, včetně postihování tzv. Ekocid, tedy nejzávažnějších forem ekologických katastrof. Návrh dnes schválila vláda. Ceny paliv opět vzrostou, litr benzínu může stát až 44 korun a 43 haléřů. Naftu budou moci pumpy prodávat maximálně za 42 korun a 2 haléře za litr. Vyplývá to z cenového věstníku rezortu financí. A úvodní zápas české reprezentace s Dánskem na mistrovství světa v hokeji sledovalo 1,5 milionu lidí. Druhé utkání se Slovenskem ještě o několik desítek tisíc více. Oba hokejové duely tak měly po oba večery podíl sledovanosti kolem 40%. Vyplývá to z údajů České televize. Od 20:20 nastoupí Češi ve Freiburgu proti Švédsku. Držíme palce.
8: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků? Sportareál Klíny.
0: No, teplé počasí opravdu začíná. Já teď koukám na předpověď. A bude to teda úžasný. Tenhle týden ještě sem tam teda sprchne, ale od příštího týdne už budou, no a vysloveně i třicítky atakovat. Nicméně pojďme si říct, co nás čeká ještě zítra na severu Čech. Většinou oblačno, sem tam i polojasno, ale bacha odpoledne. Místy, jak jsem říkala, nám může sprchnout, a to hlavně v Krušných horách. Výjimečně očekáváme taky bouřky, v těch může přechodně zesilovat i vítr, ale už začne to teplo. 18 až 21 stupňů, v Polabí a po Ohří až 22.
6: Hit Radio North Music.
0: S vámi Káťa, no a pozor na dalšího podvodníka. Ten se zaměřil tentokrát na prodej vstuponek. Ach jo, za chvilku si řekneme víc, teď už Taylor Swift.

Cherry. DJ Antoine na Hit Radio North Music. Za pár minut čtvrt na šest přejeme parádní pondělní odpoledne. Nemáte někdo vstupenky na činasky? Takhle, to není otázka na vás. Takhle zněla poptávka od fanoušků skupiny činasky na Facebooku. No a najednou, co se nestalo? Ochotně se ozval jeden internetový obchodník. Já mám lístky na činasky. No, peníze dorazily a hádejte co? A vstupenky už nedorazily, jasně. A podvodníka z Teplic teďko řeší policie. No, pojďme si říct upřímně, kdo tenhle strach aspoň jednou nezažil? Jo, kupujete prostě cokoliv přes internet od někoho úplně cizího a strachujete se, jestli to přijde nebo nepřijde. Já osobně jsem teda specialistka opravdu na vstupenky na koncerty. Většinou už samozřejmě nejsou ty vstupenky, takže já je potom scháním fakt všude možně. A zatím tvojí musím zaklepat. Zatím jsem měla fakt štěstí na dobrý lidi, ale ne každý má tohle štěstí. No a tenhle týpek z Teplic, tak ten neprodával jenom vstupenky na koncerty, vstupenky, který neměl pochopitelně. On prodal ale jednou PlayStation, po druhý knížky, dokonce stán, vodní dýmku, nebo lístky na činasky, anebo taky dokonce na Coldplay. Jo? Lístky na různý festivaly, jogový pobyty, prostě podnikání, kde fantazie nemá limity. Jedno to má společného jmenovatele, prostě to zboží od něho nikdy nepřišlo. No a tenhle 29-letý týpek rozjel takovej, řekněme, e-shop na ruby. Jako kupující z celé republiky poctivě posílej peníze dopředu, ale žádný balíček, žádná vstupenka, to se prostě na cestu za tím kupujícím nikdy nevydalo. Takže případem se pochopitelně teď zabývá teplická policie. No a kolik je zdokumentováno případů tady u toho týpka z Teplic? 74 případů a škoda celková činí přes 100 000 korun. Já bych mu scházela jedno. Kámo, ty nechceš potkat vzteklýho fanouška kapely činasky. Nechceš.

0: Tohle je Linkin Park, era 2.0. Ze zdola až zpátky nahoru, up from the bottom. Hit Radio Nord Music. Parádní pondělní odpoledne, 17 hodin, 19 minutek máme. No, vy nezapomeňte ladit zase zítřejší snídaní šampionů s Michalem a Jasmin, protože zítra budeme mít vzácného hosta, vážení a milí. Ano, zítra do snídaně šampionů dorazí kapela Jelen a budeme si společně povídat o startu jejich Jelen Festu. Čeká je opravdu jen několik koncertů a z toho u nás na severu Čech budou 22. srpna v Mostě. To je Jelen Fest 2026, takže nezapomeňte zase zítra ladit snídaně šampionů.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Se porouchalo teplotní čidlo v obrovitánském skladu, kde zraje prošuto, jo. A kvůli tomu přehřátému vzduchu se tam zničilo přes 15 000 prémiových šunek, jo. Škoda, tam je prostě miliony eur, všichni to prožívají úplně extrémně. Já si úplně představuju ty Italie, jak tam naběhnou do toho skladu a Giovanni, prozraď mi, je prošuto v pořádku.
3: Káco, 15 000 kousku prošuto, je vřiž.
2: Adio,
1: dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
4: Dneska je opět u nás Richard ze Slevomatu. Richarde, povídej, co je teď na Slevomatu zajímavého.
5: Ahoj, dneska vám chci říct, že běží na Slevomatu obří kampaň na cestování. Jestli se to ještě nezaznamenali, tak zaznamenávejte. Do 25.5. nakoupíte ještě výhodněji spoustu pobytu.
4: Výborně, to slyším rád, protože batůžek už tady mám, přibalím si jenom doklady, pro jistotu beru opalovací krém a ty mi prozraď, kam jedem.
5: Kam chceš, ale každopádně ušetříš.
4: Jo, takhle. Přímě jsem myslel, že to budeš platit ty, ale dobře, tak aspoň ušetřím, jo? Ale kde tu nabídku najdu?
5: Je to normálně hned na hlavní stránce slevoma.cz a tam hned uvidíš nahoře velkou upoutávku. A slibuju ti, že když tam bude něco fakt ve velký slevě, tak to platím.
4: A? Dobře, to rád slyším. Tak počkej.
5: Co tam šubelíš? Ty už si to hledáš, ne?
4: No tak já jen tak kontroluju, jestli je to tady opravdu, hele. Široký výběr top hotelů u nás i v zahraničí. Mm-hmm. Hele, 40% už je dost?
5: Jasně, to stačí. Takže přátelé, Kuba teď nějakou dobu nebude vysílat. Já se těším příště a vy nakupujte, protože to musíte zažít.
1: Arrivederci! To musíte zažít. Se Slevomatem na Hit Radio.
6: Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domov.
7: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
8: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
9: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
8: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
1: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
10: Pozor, důležitá změna. Tradiční chabařovická pouť se letos kvůli opravám náměstí přesouvá na letiště v Ústí nad Labem. Již tento víkend vás čeká 31. ročník s více než 40 atrakcemi, stánky, občerstvením a parkováním zdarma přímo v areálu.
11: Tedy nyní dvakrát v Děčíně. Tedy slaví velké zahájení prodeje se skvělými nabídkami, jako jsou výrobky na tvoření od 30 korun nebo naše kufry za neuvěřitelných 260 korun. Zahájení prodeje Tedy. Tuto středu Ústecká 1905/8 Děčín. Tedy hýří nápady.
12: Housebrand Café per favore?
13: Si, signora.
14: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand Káva.cz.
13: Jaké boty a kabelky na léto? Na e-obuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože e-obuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na e-obuv.cz, v aplikaci i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
15: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdávat.

Hymna letošního loňského léta, která má ale i letos takovej dobrej nádech. Protože my víme, že už se to léto pomalu, ale jistě blíží. Už je opravdu za rohem, takže tohle prostě dneska přijde vhod. Mirai Trips dokola a s vámi Hit Radio North Music. No, máme minutku po půl šestý, to znamená, že jsme o krok blíž tomu nejlepšímu z toho pondělního dne. Takže pokud jste to dneska měli v práci extra náročný, extrémně složitý, tak už to hoďte za hlavu. Za půl hodinky rozehráváme Hit Radio Classic, to znamená to nejlepší z 80., 90. a taky přelomu milénia. Takže ty největší pecky, na který jsme pařívávali a který máme prostě pořád rádi. No a můžu slíbit, že možná můžou mít taky ten letní nádech. Čeká nás dneska večer třeba Jenny Jackson nebo Phil Collins. Ať se taky trošku zavékáme, zatančíme, no ale celý nám to v 18 hodin odpálí M-People. Fantastická Heather Small. One Night in Heaven. Na tyhle hity se můžete těšit už za chvilku od 18 hodin. To je naše Hit Radio Classic, který nám dneska večer opět přinese tu klasiku. Klidně až do vašich oušek. Tak pojďme si dát něco klasického taky teď a trošku zpomalíme. Tady je Lenny Kravitz, again.

0: Tak jsme to pondělí v práci přežili. A tohle takový oslavný taneček na závěr. Head, shoulders, knees and toes. A hlava, ramena, kolena, palce. Offenbach, Norma Jean Martin. No a za chvilku se vrhneme třeba do zoologický. Co říkáte? Shakira anebo Nickelback?
1: Bezpečnost má zelenou od kooperativy a neb kyberbezpečnost pro každého.
2: Víte, jaké je nejpoužívanější heslo na světě? Ano, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Přitom stačí jeden únik dat nebo slabé heslo a hacker vám ovládne bankovní účet. Co s tím nám poradí bezpečnostní expert David Pec? Dobrý den.
3: Dobrý den, tak základem je mít pro každou službu unikátní a silné heslo. Nemusíte si ho pamatovat, o to totiž existují správci hesel. Asi nejdůležitější je mít u e-mailu a banky takzvané dvoufaktorové ověření. To totiž sníží úspěšnost útoku hackera až o 99%.
2: Děkujeme moc. A konkrétní návody na správné zabezpečení najdete na bezpečnostmazelenou.cz.
4: Já z tebe snad vykvetu.
5: To je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
6: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz
7: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
8: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
9: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
10: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí. Duna!

0: lístky na www.levnězčiny.cz.
1: Hit Radio.
2: 3 dny, 1 trať a tvoje závodnický já v extázi. Vyhraj v soutěži Rychlá pětka 2 třídenní gold vstupenky na MotoGP v Brně. Nastartuj svoje motory každé všední ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
3: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.
1: Hit Radio Nord Music.
4: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

17 hodin 51 minut, Nickelback na Hit Radio Nord Music. Nejvyšší čas se rozloučit, zítra v 15.00 v náš obvyklý časík. A doufám, že už i s Kamilem kompletní show a padla, loučí se Káťa Haplová. Mějte se.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech a míříme na Litoměřicko. Za Chcebuzí směrem na Štětí máme nehodu dvou osobních aut, počítejte tady s omezením. A kdo nás sledí na Mělníku, tak pozor, na trase na Českou Lípu, bouralo se taky v Liběchově, ale tady projedete bez zdržení. Tak šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. Existují oslavy, na které se jen tak nezapomíná. A pak jsou oslavy, na které se chodí. Toyota Gosei Czech slaví 25 let a otevírá dveře všem přímo v Klášterci nad Ohří. Sobota 13. června Open Air Festival. Like it, 100 zvířat, David Koller. Zábava pro děti, atmosféra pro dospělé, den pro všechny. A vstup neřešíš, je zdarma. Toyota Gosei Czech slaví 25 let. Buď u toho.
3: Přijď si to s námi užít naplno. V neděli 24. května od 13.30 na Hippodromu Most pořádáme tradiční dostihový den cenu první dámy České republiky. Čeká tě napětí na dráze, skvělá atmosféra, program pro děti i dospělé a bohatý stánkový prodej. Fandíš dostihům nebo si chceš jen užít krásný den s rodinou a přáteli? Tady budeš správně. Hippodrom Most. Neděle 24. května od 13.30. Těšíme se na tebe.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
4: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Rodiče dětí, které se narodí od 1. ledna příštího roku, by mohly mít vyšší rodičovskou. Místo současných 350 tisíc korun by dostali 400 tisíc, na dvojčata a vícerčata pak 800 tisíc korun. Počítá s tím novela, kterou dnes schválila vláda. Změny v preventivním screeningu u rakoviny prsu. Od července už nebudou ženy pro vyšetření na mamografu potřebovat žádanku od gynekologa nebo praktika. Objednání bude možné napřímo. Prezident Petr Pavel je připraven jmenovat Miroslava Hlaváče do funkce náčelníka generálního štábu. Návrh na jeho jmenování dnes schválil kabinet. Prezident podle Hradu považuje Hlaváče za dobrého kandidáta, a to i vzhledem k jeho velícím a vojenským zkušenostem, vzdělání nebo schopnostem. Start cyklistické Tour de France se v roce 2028 vrátí po dvou letech do Francie. Po letošním zahájení ve Španělsku a následně ve Velké Británii se pak uskuteční v Remeši. Upraveném kalendáři, který se přizpůsobí olympijským hrám v LA, začne 115. ročník staré dámy už 24. června.
3: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků? Sportareál Klíny.
4: V noci a ráno pak polojasná oblačná obloha, ojdněle se mohou tvořit mlhy, ranní teploty kolem 9 až 4 stupňů, v průběhu dne nás čeká proměnlivá oblačnost, postupně přehánky nebo dokonce i bouřky, maximální teploty 17 až 22 stupňů a vítr slabý proměnlivý.
5: Pondělí 18. hodina, to neznamená nic jiného, než že startujeme hudební speciál Hit Radio Classic. Tak dobrý poslech. Michal Pospíchal.

tuhle partičku velmi dobře znáte, Bonnie M. Královali zejména v osmdesátkách a v 88. vznikl Megamix. Písně, které velmi dobře známe, dali do jednoho dlouhého tracku, který jsme připomněli na Hitrádiu právě teď. Posloucháte hudební speciál Hitrádio Classic. Ten jsme odstartovali, tak jako každý všední den úderem 18. hodiny. Až do 21. vám budeme hrát to nejlepší z minulosti. Vybíráme to nejlepší a nejzásadnější z 80. 90. a milénia. Brouzdáme naším hudebním archivem a v tom jsme našli třeba i tenhle klenot, jmenuje se Yellow. Stojí za ním skupina Coldplay, tak si to pořádně užijte.

0: parádní, pozitivní, motivační. Tak by se dala shrnout písnička Highland, kterou jsme si poslechli právě teď od hudebního projektu One More Time. A tohle už je další velmi známá záležitost. Písnička, která královala zejména v 80. Pet Shop Boys, It's a Sin. Záležitost, kterou pro vás máme nachystanou, i takhle vám na Hitrádiu budeme hrát v těch příštích minutách. No a hitů těch máme snad nekonečno, tak přidáme třeba ještě Janet Jackson a nebo skupinu No Name, i na tu se můžete těšit.
1: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na ter.cz. Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt? A kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: trenirkarna.cz.
4: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód RADIO a jede to. 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
3: trenirkarna.cz.
5: Všude dobře, domů nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
6: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. komfort@group.cz.
7: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
8: A tava!
9: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tohle byla skupina No Name, Věčnost, písnička, kterou jsme rádi připomněli. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Hrajeme to nejlepší od 80. až po milénium. Hrajeme taky hokej a hokejem žijeme na Hit Radio, to je jasná věc. Dnes ve 20 hodin nás čeká pochopitelně duel se Švédskem, respektive 20 hodin 20 minut k tomu, kdy padne to úvodní buly, tak budeme moc držet palce. Do té doby se ale hrajeme to nejlepší z minulosti a v našem archivu se objevil třeba taky Mike Oldfield. Maggie Reilly pomáhala s písní, která se stala naprosto ikonickou. Tak ji teď dáme na Hit Radio. Moonlight Shadow.

0: tohle pondělí je hodně na pohodu. Postaral se o taky Warren G. s hitem What's Love Got To Do With It. Tahle písnička úplně původně pochází od Tiny Turner. Představila jí světu v roce 1984. Každopádně v roce 1996 dostala tenhle z Brusu nový svěží kabátek. Warren G. ten beat zpomalil, taky si tam zarepoval, najal si jinou zpěvačku. No a výsledkem je písnička, která přežila do dnešních dní a stále je naprosto fantastická. Mohli bychom to vzít, nakopírovat a vložit taky do téhle písně, protože má úplně podobný příběh. Single, který přežívá celé generace a ještě mnoho jich bude dál doprovázet. Tak moc fantastický je projekt Laidback a písnička Bakerman. I tu pro vás máme na Hitradio připravenou v rámci hudebního speciálu Hitradio Classic vám už za chvíli. I takhle budeme hrát.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Zabrušany u Teplic. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
3: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
5: CZ.
7: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: Radíte?
9: A tohle znáte?
8: Bylo to fajn, ozvu se.
9: Sestěhujem se hned?
8: Zapomněl jsem peněženku.
9: Uděláme si selfiečko?
8: Promiň, volá manželka.
9: Mrkneme do pařížský.
8: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
10: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
11: Elite Date, seznamka pro vztah.
12: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
11: elitedate.cz.
13: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
14: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
13: A tak to bude drahé.
14: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Z Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

con Johnny Wayne. Sagabona.

0: Design for Life. Určitě jste teď je poznali skupinu Manic Street Preachers. Tohle jsme vám hráli v pondělí večer na Hit Radio.
1: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás, v nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma, když sedací soupravu, tak tu nejlepší. Nejlepší.nabytek.cz.
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.stárnet.cz.
4: Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domov.
5: Hey, I'm Dua Lipa.
6: Hi, I'm Lenny Kravitz.
0: Hit Radio. Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic, hrajeme to nejlepší od 80. až po milénium. S vámi Michal Pospíchal, přeju hezký pondělní večer. Hit Radio.

Ne, ne, baby nebude sedět v koutě. Nenechali jsme jí sedět ani my, tohle byl hříšný tanec. Určitě si vzpomenete na tu legendární hlášku a taky to velkolepé finále, kde se objevila právě tahle píseň If I Had The Time Of My Life. Ten samotný snímek se odehrává v létě roku 1963. Každopádně písnička nás zavedla do 87. Pokračovat budou teď No Doubt, Just a Girl. Tak i tohle vám hrajeme na Hit Rádiu v rámci hudebního speciálu Hit Rádio Classic, ve kterém se vracíme zpátky v čase.

0: Tohle byly Monkey Business, Piece of My Life. I tohle jsme vám hráli na Hitrádiu v rámci hudebního speciálu Hitrádio Classic. Posloucháte to nejlepší od 80. až po milénium. Nachystali jsme taky tuhle parádní věc. Při pondělku nám náladu zlepší Bewitched a jejich Rollercoaster. Projedeme se tedy na horské dráze a to už je za chvilku. Taky Fine Young Cannibals a nebo Two Brothers on the Floor. I tohle pro vás máme připravené. Na své si přijde opravdu každý.
1: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
2: Tedy nyní dvakrát v Děčíně. Tedy slaví velké zahájení prodeje se skvělými nabídkami, jako jsou výrobky na tvoření od 30 korun nebo naše kufry za neuvěřitelných 260 korun. Zahájení prodeje Tedy. Tuto středu Ústecká 1905/8 Děčín. Tedy hýří nápady.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tak tohle asi netřeba zevrubně představovat, Queeny pozná úplně každý. Tohle byla jejich One Vision. Posloucháte Hitradio, hudební speciál Hitradio Classic. Do 21 hodin vám hrajeme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Europe, The Final Countdown, tak to bude výlet na sever, do Švédska. No a abychom to drželi vyrovnané, tak proti tomu Švédsku, jelikož dnes hrajeme hokej, tak budeme hrát taky muziku, taky českou. MiG 21 na chystaní Malotraktorem se projedeme už za chvíli na Hitradio. Stejně tak Entrance Disco, i to stihneme do konce hodiny hrát.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hausbrand Café, per favore?
3: Si, signora.
4: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand Káva.cz.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Nord Music.
1: Cestou, necestou,

0: Final Countdown, obrovský hit, který jsme připomněli na Hit Radio právě teď a který nás dovedl také k 20. večerní. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic.
1: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
2: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
3: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
2: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
4: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
5: Yamaha Experience. Nikdy nemusíte vlastnit. Stačí si vybrat a odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-unl.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek.
6: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz. 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
0: Hrajeme to nejlepší z 80. 90. a milénia. Další hodinu otevřou Depešáci. S vámi Michal Pospíchal a přeju hezký pondělní večer.

písnička, která zpěvačce Kylie Meno do života přinesla štěstí. I Should Be So Lucky. Hráli jsme na Hit Radio. Mimochodem, když tuhle píseň nahrávala, tak prakticky neměla zkušenosti se zpěvem, protože Kylie Minogue byla především zpěvačka, tedy herečka, a dříve vystupovala v seriálu Sousede. To byl seriál, který úplně původně pocházel z Austrálie. Kylie Minogue tam měla velmi výraznou roli. No ale tak nějak se začala pohybovat v tom hollywoodském světě plném celebrit a z Austrálie se dostala právě i do Ameriky. Všimlo si jí trio producentů, to si říká Stock Aitken Waterman, což je mimochodem slavná trojice hitmakerů, která produčně stojí za celou řadou naprosto skvělých hitů z osmdesátek. No a tedy i Kylie Minogue dostala možnost naspívat jednu z jejich písní. Byla to právě singlovka I Should Be So Lucky. A mimochodem, tahle píseň je prý vznikla za pouhých 40 minut. To se občas u těch vůbec největších hitů vlastně stává. Je to scénář, který sem tam slýcháme. Tak za chvilku přidáme další velký hit skupina YouTube, Stuck in a Moment You Can't Get Out Of. Ale teď Captain Hollywood Project, Fly Now.

0: Slibovaná partička z Irska, Bono Vox s jejím hlasem. Určitě jste poznali skupinu YouTube. Stuck in a moment, you can get out of. Záležitost, kterou jsme slibovali a slib splnili. Máme pro vás věc, na kterou se možná trošku zapomnělo, ale je to škoda. Tohle je Karia Spoutaná. Hodně velká vlna nostalgie. Takhle vám budeme hrát na Hit Radio v pokračování dnešního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Hit Radio.
1: Existují oslavy, na které se jen tak nezapomíná. A pak jsou oslavy, na které se chodí. Toyota Gosei Czech slaví 25 let a otevírá dveře všem přímo v Klášterci nad Ohří. Sobota 13. června Open Air Festival. Like it, 100 zvířat, David Koller. Zábava pro děti, atmosféra pro dospělé, den pro všechny. A vstup neřešíš, je zdarma. Toyota Gosei Czech slaví 25 let. Buď u toho.

Ronan Keating nám teď zpívá Don't Fight It, každopádně naopak, my musíme fajtit, poněvadž protože teď se hraje hokej. Česko se postavilo proti výběru Švédska, chce si napravit reputaci s tou prohrou proti Slovinsku. No a zatím to vypadá slibně, protože už ve třetí minutě padl gól a pochopitelně do té správné branky. Národní tým je tedy ve vedení, Lukáš Sedlák tečoval na hození Filipa Hronka od modré čáry a kotouč skončil ve švédské síti. Tak si hlavně budeme držet palce v tom, ať tahle bilance pokračuje. My pokračujeme v těch největších hitech, hrajeme 80, 90, Millennium, posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Za chvilku Pretenders, teď ale Pharrell.

Brush in the Pocket. Tohle je single, který v roce 1980 opanoval světové hitparády. A přitom mu zpěvačka skupiny Pretenders vůbec nevěřila a nechala se slyšet, že ji ani moc nebavil. Nakonec ale hit, který neměla ráda, znamenal, že na hudební scéně tahle partička částečně z Ameriky, částečně z Británie prorazila. My pro vás máme další velké jméno, u nás je to totiž jedno velké jméno za druhým. Prostor na Hit Rádiu dostane skupina Lucie nebo zpěvačka Dido. Tohle je její ikonická věc. Písnička Life for Rent. I tohle vám ještě do konce hodiny zahrajeme v hudebním speciálu Hit Radio Classic.

0: Frankie Goes to Hollywood, Relax. Relax si určitě nedali naši borci na ledové ploše, je to neuvěřitelná kanonáda. Švédsko-Česko, aktuálně 0-3, tedy 3-0 v náš prospěch. To jsou dobré zprávy.
1: Hit Radio Classic. To nejlepší z 80. 90. a milénia na Hit Radio.

0: Takhle krásně jsme si hráli uplynulé 3 hodiny. Ladíte hudební speciál Hit Radio Classic. Ten nabízí to nejlepší z 80. 90. a milénia. A teď je dospěl do velkolepého finále. Na Hit Radio pokračujeme třeba Lady Gaga nebo skupinou Imagine Dragons. A taky dál fandíme českému hokeji. Držte palce.
1: Hausbrand Café per favore?
2: Si, signora.
3: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand Káva.cz.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
2: Hit Radio North Music.
3: Zlepši si náladu.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
1: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
2: Hit Radio.

0: and Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

Radio Nord Music. Tohle vám hrajeme nově.

hledám slova, marně hledám rým. Romeo, Cyrano i Casanova, všechny jsem zradil.

0: láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, belabel, CZ.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio North Music.
1: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,